Myslel, že zas poteče krev. Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný. Já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem ob vás. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí. Tak vašnosti, ty dáme náplast, tak. A radši dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a násku a pláč, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí, vašnosti, válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, ne, ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmík a hlava je dole. Josef seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlo.

0: Noc plná hvězd.
1: O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod, protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako námět, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. Ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tom v té povídce s nějakým podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cník, tak jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, ale to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem. A že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije. Nebo žil. Možná, že teď už je v Národním divadle.

Tak, že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon, že naopak pohasl trošku, ale... S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načrtl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je, běž. Tak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá: podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali: od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se to snad smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal: a co to je rákosníci? A on říkal: to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, on říkal: a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka, čili to... Se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v Rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kam čert nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v Rybníce. Pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak tím absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynořil. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to... A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice má koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj zve: co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal: no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal: to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích. Nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože
kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák? Člověče a to. A oni mě mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamí. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu. Pardon.

mňam. A tam za tím mořem bývá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží,

A tam za tím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš, no to si dá.

0: noc s hvězdou.
1: Železničáři jsou vůbec prapodivní lidé. Kdysi mi bylo delší dobu čekati na rychlík. Je na bílé dni, že jsem trpěl nudou. V tom jsem si povšiml muže, který obcházel kol vlaku a do každého kola uhodil dlouhým kladivem. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Po hodince mi to začalo být nápadné. Zašel jsem za přednostou stanice, abych si na nevychovaného zaměstnance postěžoval. Přednosta pravil vlídně. To máte tak. Když se uhodí do kola, okamžitě se pozná, je-li prasklé či není. Prasklé kolo má totiž poněkud odlišnější zvuk. A že vám ten člověk neodpověděl, tomu musíte prominout. Je hluchý jako pařez.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

jak pak je dnes u nás doma. Když si mlha lehá do vřesu a když ze

0: Noc plná hvězd.
1: Já jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
2: Pro boha, co zase?
1: No ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku stropem.
2: To je od ní hezky. No,
1: já si myslím taky, že je to od ní hezky, vy.
2: A proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
1: Ona říkala, že nemá čas.
2: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
1: Třeba nám chtěla udělat radost.
2: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
1: Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lísky vrátím.
2: No a kdy to je?
1: No, ona říkala ve 8.
2: Ve 8. No tak to mám radost. Teď je čtvrt na 7. Než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase stropem já.
1: Karličku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
2: Jo, moment, počkej, ještě jsme nejedli.
1: Ale večeře mám taky hotovou.
2: No dobře, ale taky se musím oholit.
1: No tak díky, ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, kdyby jsi se snad ani neoholil, no,
2: no. Kdybych tě neměl, tak bych se neholil vůbec.
1: No,
2: takhle člověk neví, náhodou v divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
1: No to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
2: No.
1: Já se s tebe zblázním.
2: Co je?
1: Namáčíš tu štětku do polivky.
2: Ježíši Kriste, tak zbláznit bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
1: Dobrý, dobrý vývar to byl. No. To už nikdo nemůže jíst.
2: No, víš co? Nabídni to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
1: Ty jsi vtipnej, ale máš
2: dva buchty
1: a
2: jes.
1: No.
2: To je celá večeře.
1: Ne, tady máš ještě hořčici a dělej.
2: A co bude jíst kluk, prosím tě, až se vrátí?
1: Je na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě. Tak
2: já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý.
1: No a co mám asi tak dělat, no?
2: Přišívat knoflíčky a ne trajdat každý den po divadle.
1: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Ty je snad polikáš, nebo co?
2: Jo, z hladu.
1: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
2: Já, Ježíši Kristo!
1: Je to možný? Je to možný, že ty takhle blbneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
2: Já jsem si pogriloval celou ruku.
1: A proč jsou tady dvě dírky?
2: No.
1: No tak proč si tam nedáš ty briliantový knoflíčky?
2: Briliantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briliant, který stojí 6,30.
1: 23,50. Hele, Karle, no. Mám si vzít ty černý šaty, ty jsi se měla poslední, jak jsi byl. A
2: jo.
1: Nebo ty hnědý.
2: No, klidně.
1: A nebo tyhle ty, co... Ne, počkej, tyhle ty, hele.
2: No. No jo, ty jsou prima. Ježíši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
1: Ty máš klukovu košili na sobě.
2: No tak proč mi ji dáváš?
1: Já ti ji nedávám.
2: Ježíši Kriste,
1: ty jsi si ji vzal.
2: Zatracená. Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
1: Jiný chodí taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
2: No jo, nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
1: Zapni mi to.
2: No já to zapnu. Počkej. No. Počkej, nehej.
1: Já čekám, co dělám? Au. Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
2: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
1: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na 8.
2: Ježiši.
1: Na to já mám tak.
2: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
1: Kariku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku, klid. Je pár hodin.
3: Podívej se, Honzo Brášek.
2: Brášek?
3: No jo, tu
2: na co to je?
3: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
4: A pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
3: Já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl, ty dovedeš čekou otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
2: No, co?
3: Já tady celý dny tak čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
2: Tak dost. Dost, jo?
3: No.
2: Klid, do publikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
3: ano.
2: Ne?
3: Ano.
2: Podívej se.
3: Ano.
2: Pojď sebou.
3: Já jsem.
2: Už je skoro.
3: Jo, ano.
2: Osmý, rozumíš?
3: Hej, počkej,
2: tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
3: Ano, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
2: No.
3: Kolik je hodin?
2: No, jsem ti říkal...
3: Co?
2: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
3: Já nevím, no když ty jdou napřed.
2: Jo, aha, taky se mi zdá.
3: No,
2: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
3: Kale.
2: Co?
3: Sexy?
2: To tady v žádným případě, miláčku.
3: Tak. Kariško, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
2: jo?
3: Legrý máš?
2: Jo, mám.
3: Tohle peníze máš?
2: No samozřejmě.
3: Máš, lístky máš?
2: No lístky, ty máš přece ty.
3: Jak to já?
2: Lístě.
3: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
2: No to bych je...
3: To bych je
2: v té ruce musel mít.
3: Tak si jistý ruky dá někam jinam.
2: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
3: To nepotřebuju dělat.
2: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
3: nic
2: neděje.
3: Je, jsem, no, nebo je zase je. Někam dáš. No, kolik je hodin?
2: Půl osmi a pět minut.
3: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
2: Jo,
3: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
2: Ježiši Kriste.
3: Co?
2: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
3: Proč?
2: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta k novele o rozpočtových pravidlech. To není nic proti ničemu, takto se proti prezidentovi a senátu běžně poslanci vymezují pravidelně. Připomeňme, že jde především o řešení díry v rozpočtu, jenž Babišovi zanechala Fialova pětidemolice. Ta je nyní v opozici a spolu s prezidentem naopak českou vládu tlačí do nesmyslné podpory zbrojních firem pod zástěrkou zvyšování vojenských výdajů na domnělou bezpečnost republiky. Kde na to vzít, ale neříkají. Co je však dnes novinka, je snaha této páté kolony a lobbystických zájmů obrátit se přímo na ústavní soud, neboť podle opozice porušují ústavní principy. Vadí jim zřejmě právě snaha Babišovy vlády zkrotit státní rozpočet bez nutnosti zvyšovat už tak vysoké daně a současně nepoškozovat přímo českou ekonomiku. Můžeme si jen představit, jak brněnský gang 15 soudců rozhodne, zda dá Fialovcům opět za pravdu a de facto tak zruší možnost vlády dále pracovat. A bude-li tak postupovat i v případě televizních poplatků a dalších norem, které opozici nejsou po chuti. Fakticky tak zabrání vládě a poslanecké sněmovně prosazovat program. Ten program, pro který má zvoleb mandát od většiny veřejnosti. Ale co potom? Řešení se nabízí, například podle zkušenosti z Polska, kde v podobné situaci vláda výrok ústavního soudu prostě a jednoduše ignorovala. Je to možné i u nás? Na to se budeme ptát například i Jindřicha Rajchla v naší protiproudní televizi. Každopádně nás zřejmě čeká docela horký podzim.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den. Nehoda.
2: Já vím, sedněte si. Slečno, pište. A vy nám povězte, jak tomu došlo.
1: No, to mám prosím po matce.
2: Ona měla taky zlomenou ruku?
1: Ne, ona měla nehodu.
2: Prosím vás, a co se jí stalo?
1: Já nevím, vy jste o něčem slyšel?
2: No ne, počkejte, to vy jste mě řekl, že měla nehodu.
1: Ale, jo, to, ne, nehoda byl můj otec.
2: Promiňte, já promiňte,

0: tak jsme se srdečně zasmáli, pane Nehodo.
1: No, Nehoda.
0: No a teď nám pěkně po pořádku povězte, jak došlo k vašemu úrazu. My se píšeme protokol, abychom měli podklady pro žalobu.
1: Ano, důsledek nedbalosti, pane doktore, upadl jsem na náledí.
0: Kde to bylo?
1: Na chodníku.
0: Ahleďme. A to mě enormně zajímá. Poslyšte, jestli jsem správně pochopil, tak ten chodník nebyl co? Nebyl posypaný.
1: Nebyl.
0: Naopak se lesk.
1: Lesk se, ano. To...
0: Jako sklo.
1: Sklo se leskalo.
0: Přímo lesk.
1: Les, ano.
0: Ano. Abyste šel za svou povinnost. Nic zlého. Netušen, najdu jste uklouzl. A způsobil si úraz. Není liš pravda?
1: Vy jste se díval?
0: Pouhá logická dedukce.
1: Mám zlomenou ruku a potlučenou hlavu.
0: Všechno pečlivě zapisujte, slečno. A vy buďte naprosto klidní, pane. Máte nárok na bolestné, to je jasný. Kolik byste požadoval?
1: No tak já nevím, já tak často nepadám, že?
0: Napište, slečno, dejme tomu 2000. Jo, já je naučím sypat chodníky, mi
1: tady. Jo, no to jsem ani tolik nečekal, pane doktore, děkuji za pochopení.
0: Dostanete mnohem víc. Hlejte se, jak dlouho budete v pracovní neschopnosti?
1: No tak doktor mi předepsal 3 týdny, prozatím, pokud nevzniknou komplikace.
0: Výborně. Slečno, udělejte propočet ušlé mzdy. Dejme tomu za 2 měsíce. Utrpěl jste ještě nějakou další škodu?
1: Ano, mám úplně zničené šaty, dáš se podívat, no, prosím, to je...
0: To já vidím, pane, vy jste úplný astros!
1: No, to jsou...
0: Strašák, kdo se ví tohleto? No tohle jim započítáme, pane, tohle jim započítáme, jestli spodní prádlo. Já vám za to ručím, že ten neposypaný chodník jim přijde set sakramentsky dráho.
1: No všem, to není všecko. Když jsem padal, tak jsem omylem porazil jednu paní, která měla v ruce síťovku.
0: Na tramvaj.
1: Ne, to spíš na nákup.
0: Ano.
1: A tou síťovkou, ve které byla marmeláda, zachytila o knoflík mýho raglánku a jak jsem padal, tak trhla a z mýho raglánku, prosím, zůstaly akorát záda a rukávy. Vypadá to spíš jako pelerík, ale no, se podívat, prosím.
2: Prosím, mám taky zapsat ten raglán.
0: Samozřejmě, slečno, ti se budou divit, jak s nimi zacvičíme, pane. Já vám ručím za to, pane Nora, že budou sypat chodníky i v červenci.
1: Ano.
0: Měl jste ještě nějaké další nepříjemnosti?
1: No, měl, já nevím, jestli bych to měl, ale já totiž taky utrpěl.
0: Taky jde to?
1: Morálně.
0: No vesti! No,
1: já totiž jsem znemožněn před celým městem, no. Vypadám teďka jako...
0: Jako blbec!
1: No, jako no. Blbec, úplně, no jo.
2: Jestli máte zapsat.
0: Jistě?
1: Zapište jako blbec.
0: Ano, prosím.
1: No. Totiž, abych to vysvětlil, víte, ona se k tomu přichomitla manželka a prohlásila před mnou svědky, že se dá se mnou rozvíst, protože se válím za bílýho dne na náměstí s cizí ženskou. No to budete si představit ten škandál.
0: To je strašná situace tohleto. A proto sáhneme k tvrdému postihu. Bylo jim za těžko vzít trochu písku, posypat chodník, tak budou s těma v korunách. Aha! Máte to zapsáno, slyším?
2: Ano, ano, paní doktore, mám. Bolestné činí 2000 korun, oblek 1200 korun, raglánek odhadují na 1500 korun.
0: Výborně.
2: Ušlá mzda cirka 2500 korun.
0: Fajn. Přihoďte tam ještě manipulační poplatek 300 korun a 200 korun za nesypání chodníku. Tak. Teď budu, vážený pane Nehodo, sypat, až se z nich bude kouřit.
1: To by...
0: Pardon, kolik to dělá dohromady, slečno?
2: Cirka 8000 korun.
0: No, doufám, že budete spokojen.
1: No, to bych nebral ani kdybych krát, pane doktore. Já vám děkuji za pochopení.
0: Hejte se, pořádek musí být, příteli. Na to jsou paragrafy, to je úplně
1: jasné. Já se loučím, naschledanou, děkuji.
0: Jo, počkejte, ještě moment, pane Nehodo. Na to hlavní bychom zapomněli. Hejte se, kde se vám to stalo? Tedy před kterým domem jste uklouzl?
1: No, před vaší advokátní poradnou. No, proto jsem sem přišel. Před vaší advokátní?
0: A...
1: Proto jsem tady.
0: A to...
1: Vám je špatně?
0: Tak, vydá. Poslyšte. A víte, že ta pelerinka vám velice sluší?
3: Ten pokoj, prosím vás.
0: Ne, já bych řekl, že taková jako modní novinka. Škrtněte ji, slečno, v tom se dá ještě chodit.
1: Ale prosím vás, do práce myslíte, nebo?
0: Ne, tak na chatě, na zahradě, v lese a tak dále. A propo, kdy pak se vám stala ta nehoda, pane Nehodo?
1: To mohlo být tak kolem 10. hodiny, přibližně.
0: Aha. Vy máte zajisté zimní dovolenou, že?
1: Ne. To já nemám dovolenou, ne? Já jsem si odskočil z úřadu, řekl bych taková maličká pochůzečka.
0: Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej Víte, milý pane, že tahle fakta dost podstatně mění vaši situaci?
1: Jak to?
0: No jo, sypat, sypat, to by se vám hodilo, víte. Jenže vy nemáte národ ani na bolestný člověče. No, víte, že mi vás líto.
1: No co ten neposypaný chodník?
0: To je právě to, že jste upadl v nevhodnou dobu. No ne, potoucí se takhle cestou z práce, že ano, to by byl veselější pád. Ovšem, upadnout uprostřed pracovní doby v 10 dopoledne, pane, to nebudeme sypat my, ale naopak vy.
1: Ale já byl na služební pochůzce.
0: A proč pak jste se nám válel před naší advokátní poradnou, že jsem tak smělý?
1: Protože jsem z místního národního výboru kontroly si to posypaný chodníky.

0: Noc plná hvězd.
1: To jste vy, Tuško?
2: Co to povídáte? Haló? Otevřete!
1: Nemůžu, já tady nejsem.
2: Jak to? Nejste, teď vás slyším.
1: Já jsem odešel už ráno, to, co slyšíte, je nahraný na magnetofon, služba pro nečekané hosty. Jakmile zazvoníte, současně to zapne magnetofon, pozor, vypínáme, klap.
2: Ajajajaj, to je mrzutý, že nejste doma. Jde vám totiž o peníze.
1: Haló, říkáte o peníze? Vy jste pan Koudelka?
2: Jo, jak to víte, magnetofone?
1: Pojďte dál, pane Koudelka. Velice mě těší, já jsem totiž myslel původně, že jste modelka, pane Koudelka.
2: No jo, víte, že jsem modelka, já jsem zatím Koudelka, víte. Kde máte ten magneťák?
1: Dáte si něco pro osvěžení?
2: Ale co pak to, abych si jednu dal, je tam lezavo.
1: Jedna lesněnka velice osvěžující, dělá to zůstek takovej ozor. Jen to ochutnejte, no. Vybírejte a koukejte, pane Koudelka.
2: Promiňte, laskavě, zaskočila mi ta lesněnka, ale tohle to je. Je, ale tady vidím, mistře, vám sem zatejká, víte?
1: Jo, tady jsem zatejká, ale já z toho udělám umělecké dílo.
2: A jsem taky?
1: Tohle je už hotové umělecké dílo a jmenuje se to První záblesk vzdělání v duši analfabeta. Zdařivé, že?
2: No, tak co pak, to já už jsem viděl lepší kousky.
1: A vy už jste byl někdy v galerii?
2: Jo, jednou zrovna Lilo, tak jsem se tam schoval. A hele, to je pěkný, to se mně líbí.
1: No tak to je hon na králíka.
2: Ne, já myslím tadyhle, ta slečna, víte? To já od někač znám.
1: No to já jsem dělal jen tak bokem, ještě to není hotový. To...
2: Jo, ale pěkný to je.
1: No to je možný, je to takový banální typ.
2: Typ to je, to je pravda. No. Tak mistři, abych nezdržoval, je to za 1200.
1: Vy byste mi za ní dal 1200?
2: Co já? Vy mě dáte tady za sdružený inkaso, tady to je.
1: Cože? No ale to je od vás podlost, pane. Vy jste tvrdil, že jste pan Koudelka.
2: Já taky jsem pan Koudelka. Já i musím být, protože můj tatínek byl pan Koudelka a moje maminka byla paní Koudelková. Takže to u vás dělá přesně 1218 korun, tady to máte.
1: Vy nejste pan Koudelka, sběratel tedy.
2: Ne, já jsem výběrčí inkasa. A u vás to dělá přesně tadyhle to za minulý rok, račte si to podívat.
1: Dobře, platím. Tady tohle má cenu 1500, prosím.
2: Protože?
1: Tady je to napsaný mnou vlastnoručně a těch 282 korun si nechte od cesty, to je dobrý. Prosím.
2: Doktor, nepůjde. Já musím odevzdat peníze za sdružený inkaso v hotovosti. Tahle ta slečna by se nám do počítacího stroje nevešla.
1: Člověče, víte, jakou to bude mít jednou cenu? Už jste si někdy koupil obraz v životě?
2: Jo, jednou jo, na jarmarku, to už je dávno. Ale musel jsem ho druhý den vrátit, protože moje manželka chtěla radši šicí stroj.
3: Dobrý den, tak tady mě máte, mistře, posílá mě pan vrchní novák. Já se jmenuji Koudelka.
1: Velice mě těší.
3: Dobrý den.
1: Pan Koudelka.
3: Já jsem pan Koudelka.
1: Panové Koudelkové, okay. Já doufám, že se mezi sebou dohodnete, možná, že jste příbuzný. Já musím do prádelny na domovní schůzi, mě zatéká do ateliéru. Poklona.
3: Ale mistře, já jsem přišel...
1: Poklona,
3: mistře, ale já jsem před... Dovolíte, pane Koudelka, já se tady trošku porozhlédnu, jestli bych snad něco si vybral do své zby... Dovolíte, pane Koudelka, tedy to je opravdu překrásný kousek, to je nesmírně zajímavý.
2: Víte, ano. To je perfektní, to je vyvedený v barvách, to se jmenuje nějak od duši analfabeta, já si to chci... Zařadit do své sbírky.
3: Do své sbírky? Já totiž mám také sbírku a nemohl byste mi to přenechat do mé sbírky, pane Koudelka?
2: Za
3: kolik mi to necháte do mé sbírky, pane Koudelka? To je velice zajímavý díl.
2: No tak, že jste to vy, tak...
3: Ano, prosím. Pane... Kolik, prosím?
2: 2000 by to spravili, pane Koudelka.
3: 2000, ale jistě velmi rád, pane Koudelka, prosím. Prosím, tady máte 2000. Mnohokrát děkuji, mnohokrát vám děkuji. Naschledanou, pane Koudelka.
2: Sem budu chodit často. tom umění něco je.

0: Noc s hvězdou.
1: Jo, prosím vás, kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo.
1: Ano,
2: Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, no. No co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: A... No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyba by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
1: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap měl jenom dva syni, dceru on neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak napovíc.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete, když tomu věříte, co by vám to vyvracel.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr, ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
2: Propál, ani nevíš, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát Vodkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
1: No a co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace, jak mohla umřít, sem denně chodí brečet národ. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokouk, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
2: Je, Bůh, vy koho jste spopelněl a koho jste chcete dát do hrobu? Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Čekajte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledaco, jak může být někdo spopelnělý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může sem někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, těm jodomem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu mít, která z nich je zrovna sestra starýho knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrobu nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
1: No, tak počkejte.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal

0: Noc s hvězdou.
1: To je pěkný místo. Co sedíme, co?
2: Znám lepší.
1: Henkosík, lumpík. Jak dojemně zpívá.
2: Ruší potvora. Ryby to neradi slyšej. A konec konců je to pěnkava.
1: On zpívá kokosík. Víte, stejněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
2: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
1: Kolik jste dneska vytáh?
2: Ještě jednu a budu mít první.
1: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
2: No to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, štám prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
1: A co ryba?
2: Ta nic neví, já to žeru sám.
1: Cítíte?
2: Bahno.
1: Tu vůni posečený chluk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou skály lámal, co?
2: Vás nežerou komáři?
1: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se dívám na tu hladinu, do hloubky.
2: Plave tam pěkný svinstvo.
1: A do dálky, tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
2: Vypadáte docela normálně.
1: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
2: Tak to nevypadáte.
1: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princin.
2: On je blázen.
1: Splním ti jedno velikánské přání.
2: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
1: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
2: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
1: Tak květinovou zahrádku, jako dláň.
2: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádkou jeden jediný krtek?
1: Tak aspoň pejska,
3: jakého malýho chundelatýho,
1: Josefčíčka.
2: Podívejte se tady za ucho, 12. Josefčíček, a nebyl chundelatej.
3: No tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
2: Vy tady kecáte a bere vám ryba.
3: Jele, zlatá rybka, no tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
4: Jo, já si kvůli jedný zlatý bestii nechám zničit život, víte?

0: Noc plná hvězd.
1: Pojedeme, tenhle ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
2: Jo.
1: A za to židli, jo.
2: Ty to myslíš takhle, jo.
1: Ta židle to je jako strom, jo. A jukne.
2: Jako ze zastromu, jo?
1: Jo.
2: Juk.
1: Ura! Františku, ty musíš jukat radostně.
2: Juk. To máme jukat radostně tady na Voráčkovou.
1: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
2: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
1: No.
2: Já spěchal jsem za tebou, Voráčko. Totiž lásko má... A svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
3: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
2: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na pracující.
4: No,
2: družstva. Spěchal jsem za tebou, Voráčko, a svět byl dnes hned hezčí.
4: Čekala.
2: Hele, Voráčková, ty na mě nešišlej a čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
1: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
2: Tak to no slyšíš.
4: Dobře.
2: Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
4: No dobře. Já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
1: No, panouš.
2: Leze to zní jako sklupatý.
4: Dobar.
2: Ale, když jsem viděl Voráčka, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
1: Dy.
2: Co?
1: Dy.
2: Dy.
1: Co ty? Kamarádi.
2: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
4: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
2: Teď ona nedá pokoj a budeš
4: jen písat. Jsem se těšila.
2: Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi mě řekla ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
4: No dobře, já to nemusím rád s tebou, víš?
2: No.
4: To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
1: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
2: Teda učitelské, umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
1: No, je to trošku...
4: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny.
2: No,
4: to je pro mladý.
2: To není pro nás.
1: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte.
4: No.
1: Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z té vesnice?

0: noc s hvězdou.
1: Chceme-li se nyní přidržet tradic návštěvních dnů, musíme se bohužel uchýlit od pravidel show. Totiž, jak známo, součástí návštěvních dnů jsou povídky, které se netančí, nýbrž čtou. A proto, ač to říkám velice nerad, v tomto okamžiku musí jít show stranou.
2: A dva, tři, show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři. Ba ne, nemusí. Já vám přečtu povídku v pohybu. Show, dva, tři. Jak jsem se učil kouřit. A dva, tři, show, dva, tři. Ať si kdo chce, co chce, říká show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři. Přidej se dřevo. Show, dva, tři. A dva, tři. Dobře. Jak myslíš? Konečně nevadí. Přijďte za mnou do varieté. Tam tančím také a hambatý. Ať si kdo chce, co chce, říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem již v 10 jsem popotahoval z dřívek obalených vatou, ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Laníš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky, naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si proto my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku kouření bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se zručností majitelů opiových doupat. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem a tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, k prasknutí napěchovaný nedopalky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelník. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba tvrdil, pro případ ztroskotání. Ačkoliv na škole bylo kouření důsledně pronásledováno a astmatický učitel Rejhon kontroloval, převlečen za instalatéra, chlapecké záchodky i během výuky, Janebův zlozvyk byl učiteli i ředitelem tolerován. Jedině v hodinách si nesměl nikotin zapálit. Řešil to tedy tím, že šlukoval naposledy se vstupem učitele a kouř pak vyfukoval dobrých 20 minut do penálu. Krom toho jej hodnější profesoři posílali co chvíli z oběžníky a vzkazy, dobře vědouce, že i hned za dveřmi Janeba popustí uzdu své vášni. Tradovalo se dokonce, že jednou dobromyslný češtinář Smolík, starý skaut, nervózní z toho, že ten den ještě nevykonal dobrý skutek, vyslal Janebu při odpoledním vyučování hlídkovat k blízké trafice. Nekupuje-li někdo z žáků školy tabákové výrobky. Není třeba zdůrazňovat, že naše srdce se pro nikotina nadchla. Záhy jsme mu dělali domácí úkoly, nosili svačinu a ti šťastnější, co je sehnali, i cigarety. A pak přišel den, na který jsme se těšili nejvíce, kdy v cihelně za městem nás měl Janeba naučit kouřit. Počítalo se, že nás učňů přijde 8. Lukáš, Pazderka, Pilný, Závoz, Vajs, Děravý, Čmolík a já. Ale dorazilo nás jen 6. Závozovi bohužel zemřela babička a tak zklamaný spolužák místo kouření udivoval příbuzné pláčem. Tolik se na cihelnu těšil. Pitomec Pazderka nevydržel muka čekání, zapálil si již v poledne doma ve Spíži a byl přistižen otcem jdoucím mlsat rum. My ostatní jsme již před třetí netrpělivě vyhlíželi Janebu, respektive kouř, který ho vždy signalizoval. Takže náhodnému chodci by se zdálo, že se neblíží kamarád, ale sentinel. Přesně ve 3 dorazil kouř k nám. Doufám, že nikdo neporušil můj zákaz obědvat, řekl Janeba úvodem a vyzval nás, abychom předvedli své kuřácké zásoby. Cigarety cizích značek i hned zabavil, vzkaže jsou pro nás začátečníky moc silné. Co budu ale kouřit já? Zeptal se šmelinářský synek Čmolík, který donesl pouze 100 Chesterfieldek. Janeba mu podal své 2 lípy. Pak už nic nebránilo tomu, abychom si zapálili. Janeba se ukázal jako rozený pedagog. Věnoval se nám individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Vajze jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Ta ostatně za chvíli byla i mezi námi. To už nám Janeba zapaloval další cigarety. Nikdo nemluvil, neboť kouření nám nepůsobilo ten požitek, o kterém jsme snili. Zatímco Janeba si labužnicky pochutnával na Chesterfieldkách, nám bylo hůř a hůř. Bezvěrec Děravý, který měl normálně pro Boha jen slova pohrdání, se začal nečekaně polohlase modlit. Úplně omámený Čmolík pak jen tiše plakal a scháněl se po papíru, chtěje psát závěť. Za hodinu už bylo úplně jedno, kdo v poledne jedl a kdo se postil. A domů nás za tmy rozvážel Janeba na 2 kolách. A tak se toho dne naučil kouřit pouze Závoz. Jemuž pozůstalí na pohřbu nabídli cigaretu, aby utišil žal. A pitomec Pazderka, jehož otec si ve Spíži při rumu uvědomil, že ve 2 se to lépe táhne.

Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, i když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedna

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: noc s hvězdou.
1: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustme, prosím, uzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant.
2: Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. A kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik? 3,60? Kdo? No dcera, no, samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No vidíte, no, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas.
3: Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale.
1: A kolikže je jich? Je 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka?
3: Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím.
1: Že blahopřejete, jete,
3: no to se má, to se má.
1: A komu vláho přejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, já. Co máte vyřídit?

0: řídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak věříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, Maus. Profesor. Ano? U aparátu? Jak dceruška? A narodila? Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Ano, já si znamenám. Mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím? Rozumím. Ano, já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. Poradnice a sestřička. Sestřičko, a co vy? Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co vy? Paní zdráva, no výborně. Sestřičko, a co vy? 52 cm, no, klacek. Po mně. Ja. Chlapeček. Nešel na procházku, ne? No já to... Malej, já. A sestřičko, a co vy... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co vy... Děkuju. A co vy... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Já. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poroučím. Fotbalista.
1: Haló, sestřička, jo?
0: Kluk? No ta sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
2: Ahoj.
0: A závěrem prodavač.
3: Prosím, psala jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Mausa služebník.

0: Noc plná hvězd.
1: To jsou takový dopisy pro vás vlastně, pane Verich. Já bych vám je radši předal rovnou. Radši se podívat například tyhle ty dva, jsou pro vás jak dělaný.
2: No je moment, jsou jak dělaný, nebo pro mě dělaný?
1: Jak dělaný?
2: Vážený pane horníčku. Když jsem sledoval vaše hovory, napadla mě myšlenka, že byste mě mohli odpovědět na otázku, která mě zajímá již dlouhá léta. Jde o toto. Vidíme si je skutečně, jaký je?
1: To je zajímavý dotaz.
2: To je od Einsteina, ne?
1: Ne, ten už mě Leota nepíše. No. Od té doby, co jsem mu vyřešil jednu teorii, tak mě
2: nepíše. Cože?
1: Já jsem mu vyřešil jednu teorii a od té doby on se nějak urazil, nebo co?
2: A tady do ústřední televizní hovory, ha, otázka pro pana Horníčka. Rád bych viděl, zda při psaní používáte nalinkovaného papíru nebo čistého. Co říkáte, to je pro mě?
1: Já jsem říkal, jako pro vás.
2: Jo, jak to je? Jako,
1: jako pro vás dělám.
2: Já vůbec nepoužívám, já vůbec nepíšu.
1: Ne?
2: Ne, já se praštím přes ruku vždycky. Pač, litera skripta manet.
1: Ano.
2: To radši řeknu, to můžu odvolat vždycky.
1: Tady je, no, nalinkovaného nebo čistého papíru, abych to řekl takhle. Já používám nalinkovaného nebo čistého, jaké je, ale nemám rád, když použiju čistého papíru a někdo mě to dodatečně nalinkuje. Ale to cituju vás, pane Verich, jestli pak víte kdy. Ne? Vy jste jednou řekl krásnou věc, když vám říkali, že v satirickém divadle je všecko, si můžete dovolit všecko, že můžete střílet jakkoliv chcete, ale že musíte střílet tím správným směrem. A vy jste na to řekl, ano, to se při fotbalu pozná. Protože při fotbalu soupeř, já, soudce i diváci, víme, že pálím na branku. Ale v satyře já vypálím míč a vy potom kreslíte lajny. Takže to je, to jenom cituji vás. Či nemám rád, když mi někdo dodatečně nalinkuje papír.
2: A ve satyra se nemá dělat.
1: Že ne. Ale mám tady zajímavý jeden dopis, například, co to je zblo? Co to je zblo?
2: Pardon.
1: Že jo?
2: Zblo?
1: Že například není na tom zbla pravdy.
2: Ano,
1: nebo
2: ano,
1: nemám zblo peněz třeba.
2: Ovšem zblo, ale zajímavé je, že se nevyskytuje zblo v plurále, jako několik zbel.
1: Ano. Patrně to tak
2: malý. Zajímavé je, že prosím, každý tvrdí, že nemá zblo.
1: Ano.
2: Ani zblo.
1: Ani zblo.
2: Ale že by někdo tvrdil, nemám ani tři zbla.
1: A nebo že by někdo přiznal, mám zblo.
2: Mám kousek zbla.
1: Ano, ano, necelé zblo.
2: Necelé zblo.
1: Ano. To je zajímavé, že to se ještě nevyskytlo nikdy. Čili jestli zblo vůbec je. Myslíte, že třeba zblo je větší než přehršle?
2: To já myslím, že tady je nějaký omyl. Já myslím, že přehršle. Já myslím, že to není míra přehršle. Já myslím, že zblo je míra jako karát.
1: Aha.
2: Rozumíte,
1: takže... To je ten, co napsal Broučky.
2: De Fiat.
1: De Fiat,
2: pardon. De Fiat Justiciat.
1: A, De Fiat, ano.
2: Ano. Co vy myslíte?
1: Ano.
2: Ne, ale... No to bude, já myslím, zblo to bude míra.
1: Ale jestli to je míra, jestli na vážení nebo na
2: vážení?
1: Na vážení, no, zblo.
2: Karát, karát je váha jednoho zrnka toho, že jo.
1: Ano. Ano, ano.
2: No chleba svatojánskýho.
1: Jo? To nevím, to je zajímavý, tohle nevím.
2: Ano, no protože to je to zrnko, má nějakou takovou vlastnost, že... Těžko, že velice nesnadno nabývá na váze vlhkosti vzduchu, nebo tak. Má konstantní váhu. A proto tím vážili v Benátkách ty kupci brilanty. A to se vážilo těma zrníčkama těchto z těch, jak, jestli se pamatujete
1: ty,
2: na
1: ty,
2: to,
1: ano, ty,
2: co se na tom krásně, já už bych to dneska dávno nemohl jít, leda, že bych to jet takhle a tak to tam sundat. No tak z toho vznikl karát, ne? To je ta váha karát. Tak z blo musí být taky něco takového.
1: Ty jde o to, kolik z bel má jeden karát. A nebo naopak. Kolik karátů má jedno z blo.
2: Ano, ano. No. A kolik to... karátů má právo jedno z blo.
1: Ano.
2: Rozumíte? Nebo na... To je blbý, tak to zahoďte. To
1: nebo, že řekneme, že to je, ano, to je nejlepší, to, to je, ne, že to je to špatná
2: to
1: otázka. Věci,
2: nebo to pošlete do akademie, tam to taky nevědí.
1: Co je to, když se řekne opilý na mol? Vojtěch Martínek z Humpolce se ptá, opilý na mol, jestli to souvisí s molovou základnou, nebo jestli může být opilej na důr?
2: Já myslím, že to bude spíš na to molné.
3: Ty,
1: to je mol, jo?
2: No to je, no to je tam všecko mol. Co se zpívá?
1: Já taky myslím, že to souvisí s individualitou, protože já znám lidi, kteří se tak opijou na dur. A zase některý na mol. To já myslím, že je velmi osobní, velmi osobní. Tohle jsme vyřešili.
2: Já za mým času byl člověk možná jako Dán. A to mělo tu ten význam, že to bylo na mapě nalezitelné. Ano. Ale vědět... Byl jsem možná jako Dán a každý věděl, o co jde.
1: Ano.
2: A na mol to je takový, to už tam je nějaký špatný úmysl.
1: To ještě abyste měl k pití hudební sluch.
2: Co?
1: A ještě k tomu hudební sluch mít.
2: Jo.
1: Já ho nemám, já se opiju, vím já, na co se opiju.
2: Jo.
1: To ne. Jaký máte pocit před představením? Se ptá Alena Ouhrabková z třetí třídy základní devítileté školy. To je ještě malá holčička, starý Plzenec. Jaké máte pocity před představením? To by mě zajímalo, pane Verich. Míváte vy někdy, nebo měl jste někdy trému? Hereckou, myslím, trému, jo?
2: Stranda, včera se mě ptal jeden člověk na to. Náhodou, já jsem dělal nějakou televizi někde na Hradě tady. A tam byl nějaký pán, který taky jako tam něco říkal a pak říkal, jestli mám trému. Já jsem říkal, že jo, že mám, dít ne, a on se mi tady chci přijít. A jsem říkal, no přitom ne tady. Ale jako když viděl divadlo, nebo když dělám, nebo když dělám film, nebo tak, vždycky mám, proto to dělám. Přeci kdybych z toho nic neměl, tak to nebudu dělat. Ten vtip je v tom, že člověk chce tu trému porazit, ne? Ovšem nesmí to být patologická tréma, že tam si... To je blbej D'Artagnan takhle. To nemůže dělat si. Ale jakože tam jde D'Artagnan. A ty tam přijde, to je něco jiného.
1: Ano, že to přemůže.
2: Já když tam vejdu, tak už nemám tu trému. Ale to si vždycky říkám, tak co, no tak mě vykopají, spustí oponu, budou říkat, to je blbec, on se zbláznil a budou psát v novinách, no a co, půjdu na pivo.
1: Já bych to, pardon.
2: Tak se, tam už nemám tu trému, ale předtím mám.
1: Předtím.
2: Takovou divnou, příjemnou takovou.
1: Ano, takové rozechvění.
2: Ano.
1: Člověk se tam těší a současně se tam
2: trochu bojí. Ano, co vám mám vypravit? Vazolich jinen Erzeln. Roubiček.
1: Já bych to uzavřel jednou takovou filologickou otázkou. Před chvilkou jste totiž použil slovo sranda. Považujete ho za neslušný?
2: Za neslušný?
1: Já taky ne.
2: To bych musel být.
1: Totiž já mám dojem, že zaprvé vy s Voskovcem už asi v 29. roce jste napsali filologický článek, který vyvracel neslušnost tohoto slova. Za druhý jsem ho jednou použil jedinkrát v rozhlase a dostal jsem rozhořčené dopisy asi 3 lidí. Ale dokonce mě vyčítali, že jako váš žák, tedy Voskovce a Wericha, kteří jste byli slavní svým puritánstvím a čistotou, že já to používám a přehlédli nebo přeslechli, že to slovo jsem použil čta, z knihy Jiřího Voskovce Klobouk Vexlový. Ale za třetí jsem to našel v Karlu Čapkovi z roku 28 a klidně používá i Karel Čapek slova sranda. Pro mě to je jeden z druhů legrace nenahraditelný jiným slovem.
2: No to je živý jazyk. A nemluví o tom, že jste si jistě všim dostáváte dopisy takové, že tedy, když z toho udělám karikaturu, tak píšou: ty dobytku, ty smrade všivá, teď ty mluvíš prostě. Čekáš tak?
1: Tedy tohle ten případ nebyl, tady mě napsali dva manželé, velmi slušný a milej dopis, ale přesto se pohoršil nad tím slovem. Ale já myslím, že v některých slovech zní prostě i růže.
2: Ano,
1: jsou
2: ano.
1: Taká ústa.
2: Ano, ano, máte pravdu. No. Jsou ústa na světě, ze kterých opravdu i slovo růže a láska je výkal.
1: Přesně.

0: noc s hvězdou.
1: Stejně vám řeknu, mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádějí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zas nic. Já to nechápu.
2: No tak Karle, každý má manželství takový, jaký se ho udělá. Například moje žena.
3: Jo, Renátko, nazdar.
2: Jo, a propos, dívá se vaše žena taky teď na televizi?
1: Já nevím, snad jo.
2: No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce, a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A obráceně.
1: Ale takovýhle manželství nikam nevede.
2: Ale to byste se divil, čoče, a nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte.
1: Jaký moralista, já jsem pořád takovýhle stejný.
2: No doma. Ale na těch zájezdech, já to znám.
1: Co jako na zájezdech?
2: No neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. Já to vím, jak to chodí.
1: Se, no, nechte no. Toho, jo. Já jsem šťastně ženatý.
2: Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou. Tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no nevíte, kdy přestat. To lítá. Co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako... Taková tichá voda, furt jako ale na těch zájezdech, no to jste jak vyměněnej. Tohle a bohem, grant, poroučíte rundy.
1: Počkej,
2: a točíte se.
1: Počkej, jo, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím.
2: Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu, jo. Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy, všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankána. Já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoji. To umí málo kdo, to neznám takový
1: dostat. Nevěřte mu lidi, to je tak, ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, termosku s čajem.
2: No, já to znám.
1: Šišku turistického salámu.
2: Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým.
1: Jaký krasavice, prosím?
2: No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita. Vždycky objednává bílej medvěd, jo. Sekt s vodkou, no to položí každou.
1: Počkejte, já třeba my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si.
2: No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhý, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem, ne, v Grandu.
1: Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte?
2: Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletrhy. Vy mě budete, no to byly pro vás, hlavně veletrhy, to jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj, to si vzpomínáte, šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. To bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takový černo-červeno-bílej čínský kaftan. No, stělesnění Kama Sutry, mám řekl. Ale sexy, takový ohnivý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. Nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece. A dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. No, u koho šijete, Karle? U koho šijete, se ptám?
1: U Adama.
2: No, to se dalo čekat.
1: Počkejte, jak to myslíte?
2: Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom, atmosféra, jo. Orientální muzika, to vy uvidíte. Rumba koule. Tu si vždycky děláme z tého termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstín.
1: Ne. Lidi, nevěřte, Nevěřte mu ani slovo, nevěřte mu ani slovo. Teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři. Podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncerte.
2: No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, teď to taky jsou výdaje. To vyčerpá člověka po všech stránkách. No, já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu to je porád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta a už má tu v oběť takhle chytne a bílej medvěd do ně. A bílej medvěd, a bílej medvěd. A nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám sválně předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věci já zazvoním. Neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal. A teďka zlatý řadě, když mám nějakou dívku sebou, tak se seznámě, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu.
4: Jaká Markétka?
2: Markétka, no jak jste se domlouvali.
4: Já jsem se s nikým nedomlouval.
2: Domlouvali jste se na večer.
1: Hele, počkejte, to už přeháníte, tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte, tohleto.
5: Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo?
2: Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divochu! Divochu!
1: Ne, to ne! Divochu!

0: je 6.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Fanatický podporovatel ukrajinské banderovské chunty a vrchní cenzor Fialovy vlády, tak řečený plukovník Otakar Svině Foltín, patřil ke hvězdám ukrajinského festivalu 21. srpna v pražských Holešovicích. Foltín tam představil sbírku na další zbraně pro Ukrajinu a při té příležitosti také rozvinul zakrvácenou československou vlajku z 68. a o víkendu ji potom po své konkubíně pirátské poslankyni Kateřině Demetrašvili poslal do Kyjeva, kde se pak s ní o víkendu propagandisticky vyfotil i diktátor Volodymyr Zelenský. O co vlastně jde? O zneužití české vlajky. Kritizoval to i poslanec Filip Turek, i někteří účastníci srpnových bojů u rozhlasu. Například pamětník událostí ze srpna Jan Šolta na Foltínovu exhibici kroutí hlavou. Říká doslova, citujme, využívat tuhle historickou vlajku v tom kontextu je neuctivé a nevhodné. Konec citace. Připomeňme, že nejen Leonid Brežněv byl Ukrajinec. O invazi rozhodovalo v sovětském vedení více Ukrajinců, třeba méně známý a o to významnější Petro Šelest, člen předsednictva politběra UVKSS i nejvyššího sovětu. A významnou část alespoň těch prvních sovětských invazních jednotek tvořili pravděpodobně právě Ukrajinci. Dost možná to tedy byl některý z nich, kdo se zasloužil o prolitou českou krev na této vlajce. A to, že se s ní právě letos fotí krvavý banderovský klaun Zelenský, je už spíše jen krása nechtěného, taková svinská. Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytl jeho bývalý spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka. Proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká: jsou to, pane, paradoxy. Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta k novele o rozpočtových pravidlech. To není nic proti ničemu, tak to se proti prezidentovi a senátu běžně poslanci vymezují pravidelně. Připomeňme, že jde především o řešení díry v rozpočtu, jenž Babišovi zanechala Fialova pětidemolice. Ta je nyní v opozici a spolu s prezidentem naopak českou vládu tlačí do nesmyslné podpory zbrojních firem pod zástěrkou zvyšování vojenských výdajů na domnělou bezpečnost republiky. Kde na to vzít, ale neříkají. Co je však dnes novinka, je snaha této páté kolony a lobbystických zájmů obrátit se přímo na ústavní soud, neboť podle opozice porušují ústavní principy. Vadí jim zřejmě právě snaha Babišovy vlády zkrotit státní rozpočet bez nutnosti zvyšovat už tak vysoké daně a současně nepoškozovat přímo českou ekonomiku. Můžeme si jen představit, jak brněnský gang 15 soudců rozhodne, zda dá Fialovcům opět za pravdu a de facto tak zruší možnost vlády dále pracovat. A bude-li tak postupovat i v případě televizních poplatků a dalších norem, které opozici nejsou pochuti. Fakticky tak zabrání vládě a poslanecké sněmovně prosazovat program. Ten program, pro který má zvoleb mandát od většiny veřejnosti. Ale co potom? Řešení se nabízí, například podle zkušenosti z Polska, kde v podobné situaci vláda výrok ústavního soudu prostě a jednoduše jednoduše ignorovala. Je to možné i u nás? Na to se budeme ptát například i Jindřicha Rajchla v naší protiproudní televizi. Každopádně nás zřejmě čeká docela horký podzim.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Debám po starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká: jdou nahoru. Říká: ale milost, paní, to by museli být sama. Říká: teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

nám hlavu spletu svět, mně zdá se bude patřit rázem. Až si najdu blízkou duši, duši, které tělo sluší, nedočkavé jako jarní zem.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: V bezpečí stanice Hvězda.
1: Rebelům z Euréky nad hlavou na věky bude 5 bílých hvězd na vlajce plát. Každý z nich s odvahou stvrdil to přísahou, když psal se rok

rebelů kruh, kolem vlajky s tím bílým souhvězdí. Jejich krev bohužel barvila hvězdnou běl praporu, který dožel Beatle Ale. Rebelů z Euréky bude plát na věky těch pár hvězd, které každý v

0: Je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Člověk tvář hruze odvrací a právě když rachot hromu ze skal zněl, Casey tam se svým vlakem přijížděl. Casey křičí, same znáš svou povinnost, nalož víc, ať máme páry dost, topit soundwave jen trochu zvýší hlas, náš vlak musí vždycky přece dojít.

Casey mu se zdá, že snad ho klame zrak. Na kolejích stojí před ním mrtvý vlak. Topič křičí, Casey, není vyhnutí. Honem vyskoč, než nás peklo pohltí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za krásného počasí lze vychutnati přírodní krásy a opájeti se vlahým podnebím. Proto jezdím přiměřeně a nikoliv jako blázen. Tak jsem rovněž přijel k benzinové pumpě a objednal 2 deci benzinu. Učinili žádané. Na to jsem žádal ještě 5 centilitrů a malou štamprdli. Zaměstnanci čerpadla se divili, proč chci tak neobvyklé množství pohonných hmot. Sdělil jsem jim. Mám to vypočítáno přesně k bratrovu obydlí, kam jedu na návštěvu. Neumím to zastavit.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

křevíčkem. Vše to nevznách a život kolem stěch, jen dole v tmách kol ohně slyšet smích. Tam srdce všem jen spokojeně zabušení.

0: i v daných dám.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Posloucháte stanici Hvězda.
1: Neklidné srdce,

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, nebo parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pojďte, pane Balcar. Jestli byste nemohl osvěžit program zpěvem.
2: Ano, já znám takovou jednu velice prostinkou. Když ráno raníčko zlatisté sluníčko mlhu roztrhá, hej, hej, kohoutek vesele kokrhá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Do ovoce dají se červy, ať už záměrně, anebo náhodou. To, aby sadař si dal do pořádku nervy, to, aby vůbec nepočítal s úrodou.

Kde jsi byl, když jsem oral, když jsem sázel, houboval, sever se táhni, odkud jsi přišel, nikdo tě sem nevolal. Když do ovoce dají se červy,

našemu domu přišla voda. Z neděle na pondělí pozdě v noci já už spál, k našemu domu přišla voda. Zazvonila a hned dobrý večer můžu dál, říká mi, co chcete, drahá paní. Vypadáte jako výběrčí daní, ale s ohledem na to, jaký je čas, nerušte slušné lidi, prosím vás. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak. Zabouch jsem dveře, ale marně, jako by zavřel bufet na plovárně, jako by s prstem zhášel svíce. Stála tam nehnutě jak popelnice, pokotníky mokrá a vraní vlas. Na hodinky dívala se, že má jako čas. Kolem ní se patolilo pět malých vod, všechny byly černé a bořily mi plot. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak. Jenom tak. Housle po tátovi, staré fotky po dědovi, koberec, kovral a k tomu přehoz brokátový, ledničku, pračku, mixér i rolák. Všechno to nakládali na dvou kolák, jak nějaké hrabání, jak nějakou veteš, že ti tady něco patří, to se teda pleteš. Co jsi tu nanosil, vezmou si jiní, a já jen stál udiveně v síni. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak.

proč jste mi vzali moje jistoty. Nápisy pozor zlý pes přitlučené na ploty, jízdní řády tramvají i zákazy vjezdu, hákový kříž i pěticípou hvězdu. Všechno to, za co jsme se celý život pili, mírných zdýrných z jediné chvíli. Vzali a zmizeli pak u dětského hřiště, na viděnou milý pane zase někdy přijde.

každý to zkouší. Každý chce utéct z toho, co ho obklopuje, někam vysoko. Vysoko, aby se na ty druhý mohl dívat z vejšky. Já to taky zkouším, abych se neodlišoval. Zkouším to, i když mi to moc nejde. I když si myslím, že je to zbytečný.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: Je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Fanatický podporovatel ukrajinské banderovské chunty a vrchní cenzor Fialovy vlády, tak řečený plukovník Otakar Svině Foltín, patřil ke hvězdám ukrajinského festivalu 21. srpna v pražských Holešovicích. Foltín tam představil sbírku na další zbraně pro Ukrajinu a při té příležitosti také rozvinul zakrvácenou československou vlajku z 68. a o víkendu ji potom po své konkubíně pirátské poslankyni Kateřině Demetrašvili poslal do Kyjeva, kde se pak s ní o víkendu propagandisticky vyfotil i diktátor Volodymyr Zelenský. O co vlastně jde? O zneužití české vlajky. Kritizoval to i poslanec Filip Turek, i někteří účastníci srpnových bojů u rozhlasu. Například pamětník události ze srpna Jan Šolta na Foltínovu exhibici kroutí hlavou. Říká doslova, citujme, využívat tuhle historickou vlajku v tom kontextu je neuctivé a nevhodné. Konec citace. Připomeňme, že nejen Leonid Brežněv byl Ukrajinec. O invazi rozhodovalo v sovětském vedení více Ukrajinců, třeba méně známý a o to významnější Petro Šelest, člen předsednictva politbira UVKSS i nejvyššího sovětu. A významnou část alespoň těch prvních sovětských invazních jednotek tvořili pravděpodobně právě Ukrajinci. Dost možná to tedy byl některý z nich, kdo se zasloužil o prolitou českou krev na této vlajce. A to, že se s ní právě letos fotí krvavý banderovský klaun Zelenský, je už spíše jen krása nechtěného, taková svinská.
1: Jo, pořád se něco děje.

každý den přiloží svoje riadky k mojmu kurikulum víte. A keď rozmotávám klko z piatky, ty si počiat

vejdi dál, tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

si velký, malý, hravý a starý. Vejdi dál a neklepej. Ohřej se a vyprávěj. O dětství pak

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Říkal Heliban, říkal, ta Aida, člověče, jak si dělal toho Radama, ohromný. Jenom ten závěr, člověče, tam chybí taková nějaká tečka. Ty by si měl, jak spadne ta opona, ještě ji rozhrnout, vylézt a říct, nazdar děti, nazdáreček, klaní se vám Radámeček.
2: To je strašný.
1: Nebo mu říkal, zpíváš večer Carmen? Říkal, co zpíváš? Ale co bych zpíval, ty blbče, zpívám Chozého. Říkal, no Chozého ne, ale Chozátko, jo.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Vážení posluchači, slyšeli jste už někdy slovo telefunken? To je kouzelné slovíčko. Řeknete-li jej někde v radioobchodě, úžasnete, jaké překrásné aparáty uzříte. Ale nejen překrásné, ale též bezvadně reprodukující. Ale nejen bezvadně reprodukující a hlavně velmi laciné. Když byste si zašli v Praze k firmě Kreschl a spol. A ještě lépe k vašemu nejbližšímu radioobchodníkovi a zeptali byste se tam na ceny, dověděli byste se, že ku příkladu krásný pětilampový přijímač Telefunken 9W s celou výzbrojí a výstrojí dostanete za 5990 káče. Komu by se to snad zdálo mnoho, uvidí nový čtyřlampový přijímač Telefunken 40, který za 3900 káče je opravdu velmi laciný. Nakonec to nejlepší. A to je třílampový Telefunken, který stojí 760 káče. Uvážíte-li, že každý radioobchodník vám ochotně povolí tento přístroj na týdenní splátky po 12 káče 50 haléřů, vidíte, že když si dáte každý den o jedno pívko a 3 cigarety méně, že za nějaký čas máte rádio vlastně zadarmo. A to je přece ohromné.

0: Ne.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě,

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečnost.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

na obloze nekoneční mraky, chukvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej pokora lejsník.

Lecos překousli, však cvičím jak šrou. Má píle svášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi šef

Mé skřipky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má bíle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi šefč

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Auto veze stopařku a povedá on. Vy jste už třetí těhotná žena, kterou vezu tenhle týden do Prahy. Ona říká, no poslyšte, já přece nejsem těhotná. On říká, no jo, tak ještě nejsme v Praze.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

z Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem hraních vlaků.

jsme kondelíci, my máme vždy co říci, to pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní, každého včas uklidní.

snadný a ani trochu vadný, vždy mývá důvod pádný, víti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

knihkupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám.

maličký zapadlý krám. Na zlatých štítcích za výlohou francouzská slova jako verše jsou. Hledám voňavku z nej...

0: Vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

chystá se tam párek slušovických koní. Domovský klopený dráhy mají v obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vicovice malej výbor.

oken mrakodrapů skáčou do ulice, střechu nad hlavou jim vzali, hádejte kdo. Nejkrásnější holky na světě mají Slušovice. Jak se o tom přesvědčili ve Francouzsku?

Když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou hodovod sporu prejskou mají převelice. Nejspíš začne

0: Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí, co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Soudruzi, zahajují tuto dnešní báseň. Já ze své čestné funkce literáta vítám k nám slunce z rozdělovny zlata i z jeho paprsky s našimi deviskami. Vítám zde včely provádějící sběr. Vítám dál strom, co ze všech atmosfér žene svou mízu do výroby květů. Vítám i pupen, který se má k světu. Vítám podléšky i s konvalinkami. Vítám zasloužilé pěvce z křivany. Vítám celé jaro. Máji, práci čest. Soudruzi, to jaro letošní je naše. Je naše z gruntu, z hlouby od kořenů až k nebi, na němž dýmy továren kreslí stoupající křivku výkonnosti.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

chodil jsem se k němu často kouzat na řeku. Čím více sněhu, tím více vody na jaře. Řeka mu odnesla vázanky, pyžamo i polštáře. Východoněmečtí celníci poslali mu garderobu zpátky v krabici. A tak roky běží a střídají se děje. Představte si podzim, vítr odbuchlo a věje. Prouzová čeká dítě, prouzu čekají galeje. Odpaží tašku a na hlavě kulicha. Vydal se prouza do staveništního ticha. A jak byl do zlodějství zabraný, spatřil jsem ho, chodí vám tam venčit dobrmany. Já vám řeknu upřímně,

nestačí. Chceme znát příčinu, proč vlastně pytlačí. Jenomže prouzo, vy tady stojíte jako vůd. No tak se nedivte, že jste dostal.

0: Budu nyní chodit klouzat na řeku. Až přijde noček, zima v bílém oblaku. S prouzavou se budu chodit klouzat na řeku.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Každý z vás se jistě rád pěkně oblékne. K tomu, abyste byli vkusně a vhodně oblečeni, je potřeba si dobře vybrat ať již hotové šaty nebo látku. Přijďte, rádi vám poradíme při vašem výběru.
3: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru Prodejny Jednota.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

celýho světa byl kolem kruh. Ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří.

0: Hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info
4: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde jsi žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. Na fotkách z tam těch let jsou vidět už jenom

je obloha, holubů plná je. Před vrty kostela svatého

Ve tvém městě už je smutný každý dům a ty o tom nevíš nic. Už jsem tam byl jednou kvůli zázrakům a nechtěl jsem se vrátit.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V našem rodinném kolektivu se však bohužel vyskytují i výstřelky. Ku příkladu další z mých bratrů, Lucián. Jde o tichého blázna. Je vášnivým rybářem. Jednou jsem ho pozoroval při výlovu řeky. S překvapením jsem zjistil, která k přilovu postupuje. Když chytil velkou rybu, vzal ji a hodil zpět do vody. Když chytil maličkou, pečlivě ji uschoval. I otázal jsem se ho po příčině tak neobvyklého činění. Vysvětlil mi to takto. Mám doma pouze jediný malý kastrolek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytl jeho bývalý spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka. Proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká: jsou to, pane, paradoxy.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Setkávám se se starými soudruhy, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladí lidi mají rádi, a nedáme tam naše slova, nedáme tam naše myšlenky do toho?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Ztráta času.
2: A toho máme všichni málo.
1: A mimo to jsem rád pánem svého času, proto...
2: Musíte mít velmi přesné hodinky, to je poenta, že?
1: Tak, jsem rád, že vás to nepřekvapuje.
2: Víc by mě překvapilo, kdybyste je neměli. Jak jinak byste mohl tak vzorně hospodařit s časem?
1: Abych vás nesklamal v očekávání a také nezdržoval, řeknu vám rovnou, že mám hodinky prim, které jdou přesně vždy a všude.
2: A jsou velmi elegantní, jak vidím.
1: To mám jedny ještě hezčí, do společnosti. Moje, zkrátka ta moje, má taky dvoje. Jedny sportovní a jedny večerní prýmky zlacené.
2: A jedny prýma kuchyňské.
1: Správně kuchyňské, do kterých jsou zabudovány signální minutky, aby jídlo bylo včas, ale zase ne moc brzy, dovařené, ale nerozvařené, dopečené, ale nespálené, a já nedopálený.
2: Prostě máte všechno akorát, protože všechny hodiny vám jdou taky akorát.
1: Všechny hodiny prim jdou akorát.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: už svítá.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.
3: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Co hluboka dýchat, co hluboka dýchat.

Vykročit rázně, levou, pravou, paži připažit, vykročit rázně, raz, dva, tři,

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V jednom parku pozoruje jeden pán na lavičce, dva při práci. Ten jeden udělá do země díru, ten druhý tu díru zase lopatou zahází. O 10 metrů dál zase udělá ten jeden díru, ten druhý zase zahází. No a tak to dělají pořád dál. Ten pán z té lavičky vstane a jde, zeptá se, říká, prosím vás, co to tady děláte? Jste tady dva, ten jeden dělá do země díry, ten druhý ty díry zase zahazuje, co to má být? A ten povídá, no tak původně jsme byli taky tři, víte, ale ten, co dává do těch děr ty stromky, ten je nemocný.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

sejdou se stěží. To je jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců tím kovem značená. Kolejnic tom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon. Kolejnic tom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon. Výhybky duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou. Cestou domů mi dává zelenou. Kolejnic tom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon.

věc to jako zvon, kolejnic to gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon, slunce se chýlí.

0: kraji rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Jste na stanici Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 18. září si církev připomíná památku svaté Richardy, císařovny a abatyše, zakladatelky opatství v Andlau. Richarda se narodila kolem roku 840 v Alsasku jako dcera hraběte Erchangara z rodu Alahofingu, jednoho z nejmocnějších alsaských rodů. Kolem roku 862 se provdala za Karla III., zvaného Tlustý, nejmladšího ze synů Ludvíka Němce, a spolu s ním byla 12. února 881 v Římě s rukou papeže Jana VIII. Korunována císařovnou. Manželství zůstalo bezdětné. Richarda nebyla u dvora, ale jen ozdobou. Již roku 878 jí manžel přenechal do životní užívání královských soukromých klášterů v Seckingen a curišského Frauminstru, později též Curcachu a klášteru svatého Marína v Pávii. Byla tedy laickou abatyší několika významných domů a spravovala je se ctí. Přibližně roku 880 založila na otcovském dědictví v Alsasku klášter v Andlau, sepsala pro něj statuta a nechala si je potvrdit papežem Janem VIII., který v odpovědi nazval služebnicí Ježíše Krista a milovanou dcerou Boží. Karlova vláda se ale hroutila pod nájezdy Normanů i vinou jeho vlastní neschopnosti, a v tom rozkladu byla Richarda obětována. Roku 887 její manžel, patrně proto, aby srazil svého příliš mocného arcikancléře, verčelského biskupa Liutvarda, a snad i proto, aby se domohl dědice, veřejně obvinil z cizoložství s tímto biskupem a žádal zrušení manželství. Podle alsaského podání se císařovna pro očištění svého jména podrobila ordálu, čili božímu soudu. Oděna v plátěné košili napuštěné voskem prošla ohněm a vyšla z něj bez jediné popáleniny. Ona i šat. Ať už se to událo jakkoliv, obvinění se neprokázalo. A svědectví se shodují v tom, že ve skutečnosti manželství nebylo nikdy naplněno. Proto i štrasburská diecéze dodnes ctí s titulem pany. Richarda opustila dvůr. Odešla do svého Andlau, kde strávila zbytek života jako abatyši. Karel Tlustý byl v listopadu téhož roku sesazen a o dva měsíce později zemřel opuštěn. Richarda zemřela 18. září v Andlau a tam byla také pohřbena. Úcta k ní zapustila kořeny především ve štrasburské diecezi. Rozhodující okamžik nastal roku 1049. Papež Lev IX., sám rodem Alsasan, se cestou z mohučského synodu zastavil v Andlau. Dal její tělo vyzvednout z hrobu a vystavit k veřejné úctě. Tento akt měl v tehdejší praxi platnost slavnostní kanonizace. Ostatky byly uloženy do nové schrány v přestavěném opatském kostele. Dnešní tumba pochází z roku 1350 a pravost ostatků byla znovu úředně ověřena roku 1841. V ikonografii Richardu poznáme dvojím způsobem. Buď jako císařovnu v majestátu s korunou a palmou uprostřed plamenů, anebo jako řeholnici s odloženou korunou s hořícím dřevem či radlicí. To vše jsou připomínky ordálu. Téměř vždy ji doprovází medvěd. Podle zakladatelské legendy jí místo pro klášter ukázala medvědice hrabající v zemi na návrší. Andlauské jeptišky pak po staletí chovali v klášteře živého medvěda a poskytovali volné pohostinství potulným medvědářům. Richarda je patronkou Andlau a bývá vzývána jako ochránkyně před požárem a je patronkou všech, kdo byli veřejně pomluveni a nemají se jak bránit. Bože, ty jsi obhájcem nevinných a soudcem skrytých úmyslů. Ty jsi dal své služebnici Richardě sílu snést křivé obvinění bez zášti a zachovat čistotu srdce. Na její přímluvu dej i nám, ať si uchováme pokoj svědomí i tehdy, když nám nikdo neuvěří. Ať trpělivě čekáme, až pravda vyjde najevo a ať dokážeme odpustit i těm, kdo nás zradili. Přijmi naši prosbu za všechny, jimž bylo ukřivděno. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslouchej, protože já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtopochodního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
2: Jak byl tatínkovi podobný.
1: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
1: Jo, takhle.
4: Bife, bife, ty chlapči, to není možné.
1: Jo, ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, on je tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Když si jdete koupit do prodejny oděvu oblek,
2: modní kostým,
1: praktické sako
2: nebo tesilové kalhoty,
1: pamatujte na 3 služby připravené pro vás.
2: Úpravářská služba.
1: Hotové oděvy se šijí v mírách velikostního sortimentu, které byly prověřeny přeměřením několika desítek tisíc lidí. V těchto mírách je i vaše velikost. Může se však stát, že zakoupený oblek potřebuje menší úpravu, aby vám dokonale padl. Přešít knoflíky, zkrátit nohavice nebo prodloužit rukávy. Chcete-li, aby vám oblek nebo kostým padl jako na míru, vyberte si z kolekce rozpracovaných oděvů, které mistři krejčí po zkoušce došijí přesně na vaši postavu. Za došití pánského obleku zaplatíte 100 korun, za došití dámského kostýmu 120 korun. Vybíráte, chcete koupit, nemáte však u sebe dost peněz, to se stává. Přesto můžete nakoupit. Prodejna vám pošle na dobírku vybrané zboží, které zaplatíte až doma.
2: Nezapomeňte na 3 služby v prodejnách podniků oděvy.
1: Úpravářská služba.
2: Došívání rozpracovaných oděvů.
1: Zásilková služba.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte.

vyhnaný dostal jsem útulek v porobě salaších ciziny, bylo mi zpátě. Opuštěn volal jsem, pane můj, po tobě.

ačkoliv k pokoji volali retina, ačkoliv prosili o útěchu na heslo obojí.

tedy dvojníka, když znáš, že našel jsem jej, štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den je milá, ten je tu, den vlaštovek a mopedů, sešli jsme se již. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, neboť parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já s těma modřanama, já si vzpomínám, jak jednou vyprávěl. Povídá,
2: já už nevím, člověk, jestli starnu, nebo co to se mnou vlastně je, člověče, já měl takový těžký kufry, víš, měl jsem to v Národním divadle, povídám, Hrgot, já ty kufry, abych večer popřestal, abych to nemusel dřít tou tramvají domů, já si vemu auta, postavím se ho k divadlu a odvezu si to domů. No, přijel teda autákem k divadlu, že jo, všechno, po představení vzal kufry, zapomněl na to, že má auták, dřel to na tramvaj,
3: do autobusu, a
2: pěšky až před ten barák mu pohá. Čoče, já už jsem přicházel domů, jak mám ty chlape, jak seš starý, tak seš blbej. Proč ty jsi nevzal auto, člověk? Ježiši Kriste, já ho mám
0: divadla. Bezpečí stanice Hvězda.

škoda, že ta babeta je pofleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

světu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a jak za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak

vrátí, pozná, že chybila a bude chtít mě vyplnit, co kdysi slíbila.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi,

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

vysoko nad střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty.

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on a havran. A než by pořád chodil po střeše, aha, takže prej si svůj pomník vyteše. Začaly chodit delegace lidí z okresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo už ho k ničemu nepotřebuje.

jiní, vždyť chodili si k tobě pro štěstí. Svět se točí, nezná dovolenou, malým, velkým, všem je akorát. I holky z

sám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku, v botě vložku, a stačí pláta trošku. Proš-

0: nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

0: je vágus, tak je flákač, tak je nežádoucí živel, tak je smrad. Když boháč rum pije jak vodu, tak má svět to bol.
1: Jo, tak má svět to bol.
0: Rum, když chudej pije jak vodu, tak je pijan, tak je chlastoun, je kožela, je to

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy.

o půlnoci dole na můstku. Na dva kroky znenadán uviděl jsem dámy páni. Včera v noci o půlnoci dole na můstku uviděl jsem dámy páni prapodivnou divnůstku.

0: ulice, schoval se za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme,
0: až budeš zas v mé

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý, a on si to narovná, ten papír, kouká na to a říká, to je ono.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Tati, řekni mi nějaké přísloví.
2: Přísloví?
1: No.
2: Nač to potřebuješ?
1: Máme za úkol napsat 10 přísloví a vyložit, co znamenají.
2: No, to je správný úkol, to chválím. Pomni, že přísloví jsou, jak bych tak řekl, klenotnice národní tyhletý moudrosti. Předkové je vymýšleli celý tisíciletí a tento, tak to hezky sepiš teda, že ano? A vylož a hleď, aby ses, jak se říká, podle té moudrosti v životě řídil.
1: Tak mi tati nějaký přísloví řekni.
2: Co řekni? Nač já tě mám vymýšlet přísloví a podporovat tvojí, abych tak řekl, duševní lenost. Každý čiperný žák má takových přísloví vysypat z rukávu nejmíň mandel. Tak syp a honem.
1: Když mě teď zrovna žádný nenapadá.
2: No tak trochu namáhej svou hlavinku pitomou.
1: Já bych jedno věděl, podle kterého bych se chtěl řídit, ale...
2: Žádný ale a ven s tím.
1: Dobrý prase všecko spase.
2: No. To si musíš zrovna vybírat takovýhle tento?
1: No a co se ti na něm nelíbí, taťuldo?
2: Ty to dobře víš. A když už si vybereš takový zvířecí, vlastně zvířecké, toto tedy tak... Už, když už tam musíš mít nějakého toho živočicha, tak si najdi nějakého slušnějšího savce. Třeba řekněme, dejme tomu, vrána k vráně sedá, no?
1: No a dobře, ale jak si s tou mám vzít příklad? To si mám taky sednout k vráně.
2: Ale prosím tebe, to je příklad, tak říkajíc, abych tak řekl, odstrašující, že ano? Jako příkladně si můžeš vybrat takového... nějakého ušlechtilějšího ptáka, třeba takového vorla nebo co.
1: A jaký přísloví tati je o orlovi? Aha, já už vím, nemá ani vorla.
2: Kdo?
1: No ten, kdo je švorc, to znamená, že nemá ani kačku.
2: Jak se to vyjadřuješ takovou pouliční mluvou?
1: No a teď si na mě chtěl přísloví o ptácích. A kačka je přece...
2: Tak dost, přísloví nejsou pro legraci. Pěkně, zarecituj nějaké slušné mudrosloví, takové, podle kterého se může jeden řídit, že ano?
1: Mluví ti stříbro, mlče ti zlato.
2: No, dobře, to nám skýtá cenné ponaučení. A proč medle se tě ptám, říká lid, mlče ti zlato?
1: Tati, ale lid taky někdy říká, líná huba, holé neštěstí.
2: Aby tě přes neplác.
1: No tak si to teda nemám psát.
2: Samozřejmě, že ne. Něco takového nepatří do školního sešitu. Máme přece plno rozšavných přísloví, takových, abych tak řekl, vhodných pro mládež. Mnohá z nich nabádají k píli, k pracovitosti.
1: Třeba komu se nelení, tomu se zelení.
2: No vidíš, velmi dobře.
1: A tati?
2: No?
1: Co se mu zelení?
2: Komu?
1: No tomu, co se mu nelení.
2: No co se mu zelení, totiž to je jaksi různé, třeba zelení hájové.
1: Bývali jste srdce mého potěšení.
2: No tak co tady vřeštíš? Má dělat úkol a místo toho se dá do zpěvu. Tak další přísloví.
1: No.
2: No co no?
1: No další přísloví.
2: No dovol, přece mám já psát cvičení, nebo ty? Přemýšlej trošku, lenochu.
1: Raní ptáče dál doskáče.
2: No vidíš, ale vlastně zase už je to o ptácích. Ale konečně dobrá, no což zrovna se to hodí na tebe. Každý ráno, aby tě tahal z postele párem koní. To si dej nad postel za rámeček tohle, že raní ptáče dál doskáče.
1: Dál než kdo?
2: Co?
1: Jako dál, než kdo doskáče.
2: Co?
1: No to ptáče, jak doskáče, no, jak dál doskáče.
2: No to je přece jasný. doskáče dál než večerní ptáče.
1: A to jsou taky večerní ptáčata?
2: No samozřejmě. Rozeznáváme přece ptáčata denní, že ano, večerní, noční, jako například sova a tomu podobně.
1: A kam skáčou?
2: Ale co pak já vím, kam skáčou.
1: Ale tati, když si mám vzít příklad zrního ptáčete, tak musím vědět, kam má skákat.
2: Ale nesmysl. A vůbec kdo tě řekl, aby si zbral příklad z ptáčat? To vím, to by tě už tak užilo. Celý den jenom poskakovat, cvrdlikat, žrát a nic nedělat. To by nešlo. Teda, že by si zvolil nějaký rozumný ptáče.
1: Mohl bych si zvolit i sovu.
2: Sovu? No, proč ne? Sova přece je tuhle ten symbol moudrosti, jak se říká.
1: No, a jak si z ní mám vzít příklad? To mám v noci houkat.
2: Já bych tě dal. Opovaž se, aby nás pak vyhodili z bytu pro rušení nočního klidu. Prostě to nejde. Ptactvo se nehodí za příklad pro školáky. A vůbec, hele, máš něco už napsáno? Nemáš. Lelkuješ, tlacháš a čas kvapí. Výjimečně tedy tě nějaký to přísloví nediktuju. Tak pěkně, namoč násadku a piš. Za prvé, zvířata, ne, počkat, ptáčata taky ne, plazy, to nejde. Hmyz se nehodí.
1: Tati.
2: Tak ticho už buď, už ať vidím něco v tom sešitě napsáno. Nějaké přísloví, v němž se mluví o všelijakých darebných tvorech, to nemá význam, ale takový napiš, jež jaksi nabádá k píli a k práci. No?
1: Bez práce nejsou koláče.
2: No, vidíš to. To je ono. To jsem poznal, když jsem v letě brigádničil na vesnici. Co to je za dřinu, než se sklídí to obilí a tyhle ty sektory, nebo jak se to jmenuje. To mě tuhle mohl ranit šlak, když jsem viděl kus koláče na chodníku. Takový s odpuštěním čuně, klidně plejtvá božím darem.
1: To se tedy, taťu, domejdíš. To čuně neudělá, to by to skonzumovalo.
2: No, ku podivu, jak mluvíš najednou rozumně. Kde se to v tobě bere, kluku?
1: To bude, tati, asi nejspíš po tobě.
2: No tak zase. Moc s těma očima nekul, to hned vidím, že to tento. Částečně tedy máš pravdu, to zase. Ale vraťme se k tomu plýtvání. Na to by se mohlo vymyslet nějaký vhodný přísloví.
1: Tati, to už dávno vymysleli naši předkové. Jez do polopita, pij do polosita a budeš živ dlouhá léta.
2: No, vidíš to. Koukej se, jak to pěkně sesumíruješ dohromady, jen chtít. Tak další. A do toho. A ať to má tuhleto tempo, jak se říká.
1: Schodí do toho, půl je hotovo. Jak jídlu, tak dílu. Mladí ležáci, staří žebráci. Pracují každý schutí úsilovnou. Když se ruka k ruce vyne, tak se dílo podaří. Ani kuře darmo nehrabe. Kdo nepracuje, ať nejí. Dvakrát měř, jednou řeš. Práce kvapná, málo platná. Co můžeš udělat i dnes? Neodkládej na zítřek.
2: No, vidíš to. To jsou krásná předsevzetí. A teď už si přestaň. To a koukej už, ať začneš psát, jak se říká.
1: No a s čím mám začít?
2: No, ty přísloví, s tím máš začít. Máte jich mít přece 10 na zejtřek, jsi říkal, ne?
1: No, teď už jsem je odříkal.
2: Kdy?
1: No, teď přece.
2: No, počkat, mě neoklameš. Něco si tady drmolí, rozumět mu pořádně není čert, aby se v tom vyznal.
1: Čert nikdy nespí, nemaluj čerta na zeď, z astraky na vrbě, čin čertu dobře, peklem se ti odmění. Jako když se všichni čerti ženili, nouze čert i mouchy lapá, hrátky s čertem, čertova stěna, čertův mlín, čertovo jezero, čert a káča, čertovo kopítko, co je s čertem, to je s čertem.
2: No jdi už čertu s těma čertama.
1: No co se tatí čertíš?
2: Co pak u čerta nejsou jiná přísloví než o čertech?
1: Já postupuju systematicky a ne každý pes jiný vsi. Teď by přišla přísloví o psech třeba. Například kočka leze dírou, pes oknem, ale zvířata a ptáky si mě zakázal, tak Potom bychom měli nerosty, tatí. Mluvit je stříbro, mlčet je zlato, řemeslo má zlaté dno, sůl nad zlato, dobrá rada nad zlato, zdraví je největší poklad, zlaté ruce, zlatý oči a zlaté srdce.
2: No počkej, to nejsou přísloví, to je hotovej darek z tohletoho.
1: Tatí, ale neruš můj plynulý tok myšlenek. Přistupme teď k přírodě, najmě k lesu. Vozí dříví do lese, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Šetřme lesy, nevidí stromy pro les, šel na to od lesa, stojí bříza v prostřed lesa. Co se snese v lese, nesnese se na plese, v lese zelený.
2: No tak, kluku, zase začne s tím zpíváním. Však bude už to hlava kolem.
1: Nemo z toho hlava kolem, neví, kde mu hlava stojí, ztratil hlavu, co není v hlavě, musí být i v nohách. Mazali se hlava, nehlava, hlavou zeď neprorazíš, byla tam hlava na hlavě. Hodil to všecko za hlavu, byl se do hlavy, měl v hlavě, ryba smrdí od hlavy, host od nohou. Kolik hlav, tolik smyslů, kolik děl, tolik syslů. Má hlavě piliny, hlavní nádraží, úhlavní nepřítel. Tak dlouho se chodí s žbánem pro vodu, až dá někdo na pivo.
2: No tak dost už. Ještě si bude ze starýho táty dělat blázny. Já mám plnou hlavu starostí a on tady, abych mu vymýšlel přísloví, to otce ví, jo, všecko táta. A pak to ze sebe sype najednou jako parní mlátička. Podrýš zase na mě s něčím choď. A dej už mě pokoj, já už nechci o ničem slyšet.
1: Aj, tak dlouho se chodí taťuldovi o radu, až si nakonec člověk musí poradit sám.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta k novele o rozpočtových pravidlech. To není nic proti ničemu, tak to se proti prezidentovi a senátu běžně poslanci vymezují pravidelně. Připomeňme, že jde především o řešení díry v rozpočtu, jenž Babišovi zanechala Fialova pětidemolice. Ta je nyní v opozici a spolu s prezidentem naopak českou vládu tlačí do nesmyslné podpory zbrojních firem pod zástěrkou zvyšování vojenských výdajů na domnělou bezpečnost republiky. Kde na to vzít, ale neříkají. Co je však dnes novinka, je snaha této páté kolony a lobbystických zájmů obrátit se přímo na ústavní soud, neboť podle opozice porušují ústavní principy. Vadí jim zřejmě právě snaha Babišovy vlády zkrotit státní rozpočet bez nutnosti zvyšovat už tak vysoké daně a současně nepoškozovat přímo českou ekonomiku. Můžeme si jen představit, jak brněnský gang 15 soudců rozhodne, zda dá Fialovcům opět za pravdu a de facto tak zruší možnost vlády dále pracovat. A bude-li tak postupovat i v případě televizních poplatků a dalších norem, které opozici nejsou pochuti. Fakticky tak zabrání vládě a poslanecké sněmovně prosazovat program. Ten program, pro který má zvoleb mandát od většiny veřejnosti. Ale co potom? Řešení se nabízí, například podle zkušenosti z Polska, kde v podobné situaci vláda výrok ústavního soudu prostě a jednoduše ignorovala. Je to možné i u nás? Na to se budeme ptát například i Jindřicha Rajchla v naší protiproudní televizi. Každopádně nás zřejmě čeká docela horký podzim.
1: Jo, pořád se něco děje.

totiž mohla cvaknout spoušť té černé bedničky. A ona chtěla být na snímku moc krásná. A tak jenom jako z dálky slyšela, co jí říká pán schovaný pod černou růží.

nezmizel. Vlastně nezmizel úplně. Přestěhoval se na fotografii. A fotografii dostal kdo?

krásný byl, když k nám přijel až z dálky veliké. Teď chudák neví kudy kam, jen stojí s kufříkem. Tak stojí v městě neznámém a hledí dokola. On rád by lidí zeptal se, on rád by zavolal, kdo mě provede.

Domyslí však, že dívku jen chci jako doprovod. Ten mílí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít. Já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit, kdo mě provede vaší Prahou.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, neboť parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany, a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely, jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a najde mi to do kebule, zum, zum, zum, zum, a najde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly, Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy, Limier by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina, jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby stavit chales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

nikdo z nás by doma neměl Sony. 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, škoda každé rány.

0: ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.
1: Osmdesátky o osmé.

Marně jsme hledali lásky a slova pro ně. Jen úzkost naléhá v tmu srdcí, kde spí.

0: jednou plácně přes rameno Johnny zvanej knecht.
1: Mám pro tebe, hochu v pácu, moc fajnovej kšeft.
0: Objednal hned litr rumu a pak něžně řval.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: Desátky o osmé.
1: Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer jenom

Jen já vím, proč pod Čiltítem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod Čiltítem nechalo mě žít, že jsem každej večer jenom o tobě mu tiš.

jen já vím, proč teď se vracím, krajem jenž se zelená, ačkoliv mám plno prachu, přesou se mi kolena, jen já vím, co v Alabamě nenechá mě žít, jestli budu dneska večer zase jenom tiše snít. Alabamě čeká na mě, tvoje krása rozkvetlá, kde jakýmu hochu z jihu už si hlavu poklepá.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 2. Příchod Trifidů.

Podávám zde svoji osobní výpověď. Zahrnuje množství věcí, které provždy pominuly, ale nemohu o nich mluvit jinak než s použitím slov, jimiž jsme všechny ty zmizelé věci nazývali. Ale i tak zjišťuji, že má-li být pozadí mého příběhu srozumitelné, musím se vrátit daleko před onen den, kterým jsem započal. Jako dítě jsem žil s otcem a matkou na jižním předměstí Londýna. Měli jsme tam malý domek, který otec splácel každodenním svědomitým vysedáváním u psacího stolu v daňovém úřadu a k němu nevelkou zahrádku, na níž pracoval mnohem namáhavěji každé léto. Od ostatních 10 nebo 12 milionů lidí, kteří tehdy žili v Londýně a jeho okolí, jsme se nijak zvlášť nelišili. Můj otec patřil k lidem, kteří dokázali jediným mrknutím oka sečíst dlouhý sloupec čísel, dokonce i položek té směšné měnové soustavy, která se v téhle zemi tenkrát používala, a proto si přirozeně zamanul, že bych se měl stát účetním. Moje naprostá neschopnost dosáhnout u jakéhokoliv početního úkonu dvakrát za sebou stejného výsledku však posléze způsobila, že jsem se pro něj stal jakousi záhadou a zdrojem zklamání. Ale nedalo se nic dělat, prostě mi to nešlo. Každý z dlouhé řady učitelů, kteří se mi pokoušeli vysvětlit, že matematická řešení se odvozují logicky a nikoli prostřednictvím nějaké ezoterické inspirace, se musel nakonec vzdát a prohlásit, že nemám na čísla hlavu. Otec pročítal má školní vysvědčení s pochmurným výrazem, jaký si známky z ostatních předmětů zřídka kdy zasloužili. Myslím, že uvažoval takto. Nemá hlavu na čísla, rovná se nebude mít potuchy o financích, rovná se bude věčně bez peněz. Já opravdu nevím, co si s tebou počneme. Co bys vlastně chtěl dělat? Ptával se mě. A já, vědom si své žalostné nedokonalosti, až do svých 14 let jsem potřásal hlavou a přiznával, že nevím. Potom zas potřásal hlavou otec. Svět se pro něj ostře dělil na lidi, kteří sedí za psacími stoly a pracují mozkem, a lidi, kteří za psacími stoly nesedí a žijí ve špíně. Jak se mu podařilo uchovat si tento názor, který zastaral už před nějakými 100 nebo ještě více lety, nechápu dodnes, ale poznamenal mé mládí do takové míry, že mi trvalo hodnou řádku let, než jsem postřehl, že slabost v matematice mě ještě nemusí zatracovat k celoživotnímu údělu metaře nebo umývače nádobí. Nikdy mě nenapadlo, že by ke kariéře mohl vést předmět, který mě zajímal ze všeho nejvíc, a můj otec si buď nevšiml, nebo mu bylo zcela jedno, že nosím z biologie samé výborné. O mé budoucnosti rozhodlo vlastně až objevení trifidů. Ale popravdě řečeno, trifidi pro mě znamenali mnohem víc. Postarali se mi o práci a poskytovali mi poměrně slušné živobytí. Několikrát mě taky málem připravili o život. Na druhé straně musím přiznat, že mi ho také zachránili, neboť to bylo právě trifidí žahadlo, co mě přivedlo do nemocnice v kritické době meteorického roje. Na téma náhlého výskytu trifidů najdete v knihách spousty odvážných spekulací, většinou jsou to samé nesmysly. Rozhodně se nevyvinuli spontánně, jak věřilo mnoho prostých duší. Tím méně byla potvrzena teorie, že jsou jakýmsi zvěstováním, předzvěstí daleko horších věcí, které přijdou, jestliže se svět neumoudří a nepolepší. Sporný je i názor, že jejich semena k nám přiletěla z vesmíru, co by vzorek příšerných forem, jaké na sebe může vzít život v prostředí jiných, méně šťastných světů. Alespoň já jsem přesvědčen, že tomu tak nebylo. Dozvěděl jsem se o tom mnohem víc než většina ostatních lidí, neboť trifidi byli mým zaměstnáním a společnost, pro kterou jsem pracoval, bylo úzce, i když ne příliš počestně, zapletena do jejich uvedení na veřejnost. Přesto však jejich skutečný původ zůstává stále nejasný. Já osobně věřím, a dal bych na to krk, že byly výsledkem dlouhé řady nápaditých biologických hokus pokusů, a tedy víceméně dílem náhody.
Kdyby se byly vyvinuli kdekoliv jinde než v končinách, kde k tomu došlo, měli bychom jejich původ jistě zevrubně zdokumentován. Takhle však ti, kteří toho o nich věděli nejvíc, nikdy žádné úřední prohlášení nevydali. Důvod spočíval nepochybně v kuriózní politické situaci, jež tehdy panovala. Náš svět byl rozlehlý a většina jeho míst nám byla poměrně snadno dostupná. Byl protkán silnicemi, železnicemi a lodními linkami, které člověka bezpečně a pohodlně dopravili na místa tisíce kilometrů vzdálená. A když jsme chtěli cestovat ještě rychleji a mohli jsme si to dovolit, použili jsme k cestě letadla. Nikdo za oněch časů nemusel chodit ozbrojen nebo snad činit nějaká opatření na svou ochranu. Tak, jak jste byli, mohli jste cestovat, kam jste si přáli. Nic vám v tom nebránilo. Nic než spousta papírů a nařízení. Dneska se představa takhle neškodného světa jeví jako utopie. Nicméně v 5/6 zeměkoule tomu tak bylo. I když v té zbývající bylo opět všechno jinak. Pro mladé lidi, kteří tento svět nikdy nespatřili, musí být těžké představit si něco takového. Zní to možná jako vyprávění o zlatém věku, přestože těm, kdo v něm žili, zlatý nepřipadal. Mohou si také myslet, že plně osídlená a spravovaná země byla místem velice nudným, ale není to pravda. Byl to docela vzrušující svět, rozhodně pro biologa. Každým rokem jsme posunovali severní hranici pro pěstování užitkových plodin o kousek dál. V místech, kde byla odjakživa jen holá tundra a nehostinné pustiny, dávala nová pole rychlenou sklizeň. Každou sezónu jsme také zúrodňovali široké prostory starých i čerstvých pouští, aby nám poskytli píci nebo potraviny. Potraviny byly totiž naším nejpalčivějším problémem a pokrok regeneračních plánů a postup kultivačních linií na mapách byly sledovány takřka se stejnou pozorností, jakou věnovala předchozí generace válečným frontám. Tento přesun zájmu od mečů k radlicím byl nepochybně projevem společenského pokroku. Nicméně všichni, kdo optimisticky prohlašovali, že je to i důkazem změny lidského ducha, byli na omylu. S lidským duchem to bylo pořád stejné. 95% lidstva chtělo žít v míru. Zbývajících 5% uvažovalo o svých šancích v případě, že by se odvážili něco si začít. A že jsme se mohli těšit klidu, bylo především zásluhou toho, že ničí šance nevypadaly příliš růžově. Mezitím přibývalo každým rokem kolem 25 milionů nových krků dožadujících se jídla a vyživovací problém neustále vzrůstal, ale teprve, když po letech neúčinné propagandy přišly 2 neúrodné roky, uvědomili si lidé jeho naléhavost. Rozhodujícím faktorem, který načas odradil o něch horkokrevných 5% od rozněcování svárů, byly umělé družice. Usilovný raketový výzkum konečně dosáhl jednoho ze svých cílů. Podařilo se vypálit střelu, která už zůstala nahoře. Popravdě řečeno, bylo dokonce možné vypálit raketu do takové výše, aby se dostala na oběžnou dráhu kolem Země. Tam pak obíhala jako malý měsíc, naprosto neškodně a nečinně, dokud jí stisknutím tlačítka nebyl dán povel k návratu na Zemi, aby tam šířila smrt a zkázu. Přestože vítězoslavné oznámení prvního státu, který úspěšně dopravil takovouto zbraň na oběžnou dráhu, vyvolalo ve veřejnosti značný nepokoj, daleko větší starosti budila skutečnost, že další mocnosti žádné takové oznámení neučinily, i když bylo všeobecně známo, že dosáhli podobného úspěchu. Nebylo to nic příjemného, když jste si uvědomili, že vám nad hlavou neslyšně krouží a krouží neznámý počet smrtonosných objektů, které čekají jenom na to, až je někdo spustí dolů, a že se proti tomu nedá nic dělat. Ale život musel běžet dál a každá novota má život jepičí.
Časem jsme si na to chtě nechtě zvykli. Jen tu a tam vzplály panické projevy protestu, když se rozneslo, že vedle družic s atomovými hlavicemi obíhají zemi i takové, které nesou obilní nákazy, dobytčí mor, radioaktivní prach, viry a nakažlivé nemoci, a to nejenom známých druhů, ale i z brusu nové, nedávno vyvinuté v laboratořích. Těžko dnes říct, zda takovéto nespolehlivé a potenciálně dvojsečné zbraně nad zemí opravdu kolovaly. Ale lidská hloupost, a zvláště hloupost, které se v patách plíží strach, je snad bezmezná. Není proto vyloučeno, že se uvažovalo i o strategickém, byť pouze lokálním použití nějakého zákeřného organismu s krátkodobou životností, který by se pak po několika dnech stal zcela neškodným. Kdo ovšem může vědět, zda by se takový organismus dále nerozmnožoval? Vláda Spojených států vzala tyto narážky zcela vážně a důrazně popřela, že by vlastnila družice k vedení biologické války přímo namířené proti lidským bytostem. V zápětí přispěchalo s podobným prohlášením několik států, které z vlastnictví jakýchkoliv družic nikdo nepodezíral. Ostatní, především hlavní mocnosti, byly sticha. Tváří v tvář této zlověstné zdrženlivosti se veřejnost začala ptát, proč Spojené státy zanedbaly přípravy na způsob války, který se druzí nebudou rozpakovat použít, a co vůbec znamená to slůvko přímo namířené proti lidským bytostem. Později všechny strany od veškerého popírání či potvrzování zpráv o svých družicích upustily a vyvěděli,

0: i zjevným monopolům silně zaujatý. Nicméně systém vzájemné propojenosti hladce fungoval i bez takových prkotin, jako jsou stanovy akciových společností. Tu a tam se sice vyskytly menší zádrhele, ale ty byly potichu urovnány a prostý občan se o nich jen málo kdy něco dověděl. Sotva například kdy slyšel byť jen o existenci Umberta Christofora Palangéze. Já sám jsem se o něm doslechl jen díky své profesi, a to ještě o mnoho let později. Umberto byl urozeného latinského původu a nějaké jihoamerické národnosti. Jeho první vystoupení v roli možného rozvratného elementu v zaběhnutém soustrojí průmyslu pokrmových tuků započalo jeho příchodem do kanceláří Arkticko-evropské společnosti pro zpracování rybích tuků, kde se vytasil s lahví bledě růžového oleje, který doporučil jejich pozornosti. Arkticko-evropská žádnou velkou horlivost neprojevila. Tukový průmysl táhl za jeden pevný provaz. Nicméně po jisté době k analýze Umbertova vzorku přece jen přistoupili. Nejprve zjistili, že nejde o rybí, ale o rostlinný olej, i když jeho původ určit nedokázali. Dalším objevem bylo zjištění, že jejich nejlepší rybí oleje vypadají vedle Umbertova jako kolomas. Celý vylekaní odeslali okamžitě zbytek vzorku k dalšímu podrobnému zkoumání a začali se spěšně dotazovat svých partnerů, zda se pan Palangés neobrátil s podobnou nabídkou i na ně. Když přišel Umberto podruhé, přijal ho generální ředitel s pochlebovačnou přízní. Přinesl jste nám velice pozoruhodný olej, pane Palangézi, řekl. Umberto přikývl ulízanou černovlasou hlavou, byl si téhle skutečnosti dobře vědom.
1: Jakživ jsem něco takového neviděl, přiznal ředitel.
0: Umberto opět přikývl. Ne? Poznamenal zdvořile. A potom, jako by se náhle rozpomenul, dodal, ale myslím, že ještě uvidíte, seňore. Uvidíte ho ještě spousty. Zdálo se, že uvažuje. Počítám, že za takových 7, možná 8 let bude běžně na trhu. Usmál se. Generální ředitel si pomyslel, že to není pravděpodobné.
1: Předčí všechny naše rybí oleje, řekl s nádechem upřímnosti.
0: Slyšel jsem, přisvědčil Umberto.
1: Míníte jim obchodovat sám, pane Palangézi?
0: Umberto se znovu usmál. Chodil bych vám ho potom ukazovat?
2: Mohli bychom taky některý z našich olejů synteticky vylepšit,
0: nadhodil generální ředitel přemítavě.
2: Snad některými vitamíny, ale to by bylo příliš nákladné vyrábět je všechny synteticky, i kdybyste to dokázali, řekl klidně Umberto.
0: Mimo to, dodal, jsem byl informován, že tento olej se bude prodávat laciněji než vaše nejlepší rybí oleje.
2: Řekl generální ředitel. Předpokládám, že nám chcete udělat nabídku, nepromluvíme si o tom?
0: Z podobné lapálie vedou pouze dvě cesty, vysvětloval Umberto. Obvykle se zabrání, aby takováhle novinka spatřila světlo světa, a nebo aby se to protáhlo aspoň tak dlouho, dokud se dosavadní zařízení neamortizuje. To je ovšem vítaný způsob.
2: Generální ředitel pokývl. Tohle znal až moc dobře.
0: Ale tentokrát to bohužel nepůjde. Není to ani dost dobře možné.
2: Generální ředitel o tom měl jisté pochyby. Nejraději by byl řekl, to byste se divil, ale spolkl to a omezil se na neškodné.
0: Druhá cesta spočívá v tom, ponoukal dále Umberto, že s výrobou dotyčné věci započnete dřív, než vám nastanou starosti.
2: Hlesl generální ředitel.
0: Myslím, prohlásil Umberto, myslím, že vám mohu opatřit semena té rostliny asi tak do 6 měsíců. Když je okamžitě vysadíte, za 5 let můžete začít s produkcí oleje. A za 6 už výroba poběží naplno.
2: To by docela šlo,
0: řekl po krátkém uvážení generální ředitel.
1: Umberto

0: přikývl. To první řešení by bylo asi jednodušší, poznamenal generální ředitel. Kdyby ovšem přicházelo v úvahu, souhlasil Umberto. Bohužel, vaše konkurence není přístupná, natožpak potlačitelná. Prohlásil to s jistotou, která generálního ředitele přiměla, aby svého návštěvníka chvilku zamyšleně pozoroval.
1: Rozumím, řekl konečně. Tak mě napadá, pane Palangézi, nejste náhodou sovětský občan?
0: Ne, odtušil Umberto. Mohu říct, že jsem měl v životě celkem za to štěstí, ale mám všelijaké styky. Což nás přivádí k zamyšlení nad zbývající šestinou světa, kam přece jen nebylo tak snadné cestovat jako do ostatních míst na zemské kouli. V skutku, získat povolení k návštěvě Svazu sovětských socialistických republik bylo takřka nemožné a ani ti, kdo je získali, nemohli po svém návratu říct, že by toho viděli příliš. Světu bylo známo jen málo z toho, co se dálo pod pláštíkem tajemství, který v těchto končinách nabyl rozměrů psychopatické posedlosti. A i to málo budilo obvykle jen podezření. Přesto však za clonou propagandy, rozšiřující zprávy komického charakteru a tutlající všechno jen trochu důležité, bylo v mnoha oborech techniky a vědy dosaženo pokroku, který si nijak nezadal s vývojem kdekoliv jinde. Jedním z těchto oborů byla biologie. Bylo například dobře známo, že Sovětský svaz, sdílející problém vzrůstajícího nedostatku potravin s ostatním světem, a lze dokonce říct, že vzhledem ke své přelidněnosti patřil k územím, které jej pociťovaly nejpalčivěji, provádí intenzivní pokusy o zúrodnění pouští, stepí a sibiřské tundry. Dokud ještě výměna informací jakž takž fungovala, dolehly k nám občas zvěsti o nesporných úspěších. Nicméně po rozštěpení názorů a metod, k němuž vedlo učení jistého Lysenka, se tamnější biologie začala ubírat jiným směrem, který se stal také předmětem endemického utajování. Jeho podstata nám známa nebyla a všeobecně se považovala za pochybnou. Zda však dosahují úspěchů, provádějí hlouposti nebo směřují k něčemu zcela překvapivému, tím si nikdo jistý nebyl, pokud ovšem nešlo o to všechno dohromady.
1: Slunečnice, řekl nepřítomně generální ředitel, zabrán do myšlenek. Slyšel jsem cosi, že se pokoušejí o zvýšení výnosu oleje ze slunečnicových semen, ale tohle je něco docela jiného.
0: Správně, přisvědčil Umberto. Tenhle olej není ze slunečnic.
1: Generální ředitel tonul v zadumání. Říkáte semena? Chcete snad říct, že jde o nějakou novou rostlinu? Je-li to pouze zušlechtěná sorta, pěstovaná jednodušším způsobem, pak
0: vyrozuměl jsem, že jde o zcela nový druh.
1: Na vlastní oči jste to tedy neviděl. Potom by to ale mohla být nějaká modifikovaná odrůda slunečnice, nebo ne?
0: Viděl jsem tu rostlinu na obrázku, seňore. Neříkám, že nemá se slunečnicí nic společného. Neříkám, že nemá nic společného s vodnicí. A neříkám, že není příbuzná s kopřivou nebo dokonce s orchidejí. Ale troufám si říct, že i kdyby tohle všechno byly její předkové, ani jediný z nich by svého vlastního potomka nepoznal. A pochybuji, že by z něj měli příliš velkou radost.
1: Rozumím. Ale teď mi povězte. Jakou částku byste od nás za ta semena požadoval?
0: Umberto vyslovil sumu, která pana generálního ředitele rázem vytrhla z jeho zadumání. Sundal si dokonce brýle a prohlédl si návštěvníka pozorněji. Umberto se ani nezapířil. Považte, seňore, řekl a začal odpočítávat jednotlivé problémy na prstech. Je to obtížné. A je to taky nebezpečné, velice nebezpečné.
1: Nemám strach, ale nevyhledávám nebezpečí ze zábavy. A je v tom zapleten ještě jeden člověk, Rus. Budu ho muset dostat ze země a musí dostat dobře zaplaceno. On zas musí nejprve zaplatit dalším. Musím také koupit letadlo. Velice rychlé, tryskové letadlo. To všechno bude stát peníze. A věřte, že to není nijak prosté. Musíte dostat semena dobré jakosti. Mnoho je jich neplodných. Má-li být výsledek zaručen, musím vám dodat semena už vytříděná. Ta jsou cenná. A v Sovětském svazu je všechno státní tajemství a podle toho střežené. Rozhodně to nebude nic jednoduchého.
2: No, to věřím, ale...
1: I tak. Zdá se vám to drahé, seňore? Co potom řeknete za pár let, až budou Rusové vyvážet olej do celého světa a vaše společnost bude na huntě?
2: Musím si to ještě promyslet, pane Palangézi.
1: Ale samozřejmě, seňore, souhlasil Umberto s úsměvem.
2: Mohu počkat. Ještě nějakou dobu, ale obávám se, že cenu snížit nemohu.
3: V bezpečí... Stanice Hvězda.
1: A taky nesnížil. Objevitel a vynálezce jsou kletbou obchodního podnikání. Troška písku v zaběhnutém soukolí se s nimi nedá vůbec srovnávat. Stačí nahradit poškozené součástky a stroj běží dál, ale objev nového výrobního postupu nebo nové látky, který spadne z nebe, když je výroba zaběhnutá a všechno pěkně klape, to je pohroma přímo ďábelská. A někdy je to ještě horší. Nesmí se prostě dovolit, aby k něčemu takovému došlo. V sázce je příliš mnoho. A nemůžete-li použít legální prostředky, musíte zkusit ty ostatní. Umberto tuto stránku značně podceňoval. Nešlo totiž jenom o to, že konkurence nového levného oleje by vystrnadila arkticko-evropskou společnost a její přidružené podniky ze světových trhů. Důsledky by byly daleko širší. Výrobcům olivových, velrybích a řady ostatních tuků by to asi smrtelnou ránu nezasadilo, ale rozhodně by to šeredně otřáslo jejich pozicí. Navíc by se to okamžitě odrazilo v závislých průmyslových odvětvích, na výrobě margarínu, mýdla a stovce dalších výrobků, od pleťových krémů až k barvám a lakům a ještě dále. Není proto divu, že když si několik nejvlivnějších koncernů uvědomilo rozsah této hrozby, vypadaly Umbertovy podmínky takřka skromné. Vzorky byly přesvědčující a tak, třeba že to ostatní znělo poněkud pochybně, Umberto dostal, co požadoval. Popravdě řečeno, zainteresovanou stranu to stálo mnohem méně, než se zavázala zaplatit, neboť když Umberto se svým letadlem a zálohou odletěl, nikdo ho víckrát nespatřil. Což ovšem neznamená, že by o něm nebylo žádných dalších zpráv. O několik let později se objevilo v kancelářích arkticko-evropské tukové společnosti, rybí tuky již tenkrát vypustili jak z názvu, tak ze své činnosti, rozpačité individuum, udávající prosté jméno Fjodor. Byl Rus, jak řekl, a rád by dostal nějaké peníze, budou-li páni kapitalisté tak laskavi a mohou-li je postrádat. Z jeho slov dále vyplynulo, že byl zaměstnán v první výzkumné trifidí stanici v Jelovském okrese na Kamčatce. Byl to zapomenutý kraj světa a jemu se tam z duše nelíbilo. Touha dostat se odtud pryč ho přiměla, aby věnoval pozornost nabídce jiného ze zaměstnanců, jmenovitě jistého soudruha Nikolaje Alexandroviče Baltinova, který svou nabídku podpořil hned několika tisíci rublů.
2: Vydělat je nebylo nijak těžké. Stačilo vytáhnout z police ve skladu krabici plodných trifidích semen a nahradit je podobnou krabicí semen neplodných.
1: Ukradenou krabici měl pak v určenou dobu uložit na určené místo. Bylo to prakticky bez rizika. Záměna krabic mohla zůstat neodhalena celá léta. Nicméně další úkol byl již ošemetnější. Rozmístit několik světel na rozlehlém poli vzdáleném asi kilometr nebo dva od plantáže. V určenou noc se tam měl dostavit i on sám. Uslyší letadlo, letící nízko nad zemí, rozžehne světla letadlo přistane. On potom udělá nejlíp, když se z okolí místa přistání rychle vytratí, aby ho tam nezastihl nikdo z těch, kdo se přiřítí zjistit, co se děje. Tyto služby mu nevynesou jen tučný svazek rublů, ale ještě další peníze v kancelářích arkticko-evropské společnosti v Anglii, pokud se mu ovšem podaří někdy se tam dostat. Celá operace proběhla podle jeho slov přesně tak, jak byla naplánována. Fjodor si ani nepočkal, až se letadlo dotkne země, rozsvítil světla a utekl. Letadlo se zdrželo jen krátce, snad necelých 10 minut, a pak opět vzlétlo. Z řevu proudových motorů usoudil, že stoupá takřka kolmo vzhůru. Asi minutu poté, co hřmění trysek doznělo v dáli, uslyšel další letadla. Mířila na západ, za tím prvním. Mohla být dvě, mohlo jich být taky víc. Nebyl si tím jist, ale letěla nesmírně rychle, trysky burácely. Následující den pohřešili soudruha Baltinova. Byla kolem toho spousta nepříjemností, ale nakonec převládl názor, že Baltinov pracoval samostatně. Fjodor ze všeho šťastně vyvázl. Prozíravě ještě rok počkal a teprve pak se odvážil dalšího kroku. Aby si vykoupil cestu přes poslední překážky, utratil bezmála všechny své lehce nabité rubly. Potom si vydělával na živobytí, jak se dalo, a proto mu trvalo tak dlouho, než se dostal do Anglie. Ale konečně je tady a prosí, aby byli od té dobroty a dali mu nějaké peníze. O Jelovsku se tehdy už něco vědělo. V mezích pravděpodobnosti bylo i datum, které udával pro přistání letadla. Dali mu tedy něco peněz. Dali mu také práci a poradili, aby držel jazyk za zuby. Bylo na bíle dni, že i když Umberto nedoručil objednané vzorky osobně, zachránil situaci tím, že je odeslal. Arkticko-evropská společnost zprvu objevení trifidů s Umbertem nespojovala a policie několika zemí po něm na její žádost nepřestávala pilně pátrat. Teprve, když jim nějaký výzkumník předložil k posouzení vzorek trifidího oleje, uvědomili si, že je totožný se vzorkem, který jim nabízel Umberto, a že to byla semena trifidů, za čím se vypravil. Co se Umbertovi přihodilo, to se už nikdy přesně nedovíme. Domnívám se, že byl spolu se soudruhem Baltinovem někde nad Tichým oceánem, vysoko ve stratosféře napaden letadly, která je podle Fjodorových slov pronásledovala. Je docela možné, že se o sovětských stíhačkách dověděli až tehdy, když se střely z jejich palubních zbraní zařízly do Umbertova letadla. A domnívám se také, že jedna z oněch střel rozervala překličkovou krabici o rozměrech 30x30 cm, schránku o velikosti plechovky na čaj, která podle Fjodora obsahovala trifidí semena. Je možné, že Umbertovo letadlo explodovalo, ale mohlo se také rozpadnout na kusy. Ať už tomu bylo tak nebo tak, dovedu si živě představit, jak se za troskami padajícími k mořské hladině táhlo cosi, co zprvu připomínalo bělostný opar. Nebyl to žádný opar. Bylo to mračno trifidích semen, tak úžasně lehkých, že se volně vznášela i v řídkém vzduchu. Miliony semen mohly nyní letět jak babí léto, kam je větry světa zanesou. Trvalo snad celé týdny nebo měsíce, než se snesla k zemi, mnohá až tisíce kilometrů od místa, kde byla rozváta. Opakuji, že toto je pouze domněnka. Ale nenacházím pravděpodobnější vysvětlení, jak by se tato rostlina, která měla být zřejmě chována v tajnosti, tak náhle rozšířila téměř do všech částí světa. K mému seznámení s trifidy došlo poměrně záhy. Jeden z prvních v širém okolí vyrostl v naší zahradě. Uchytil se spolu s náhodným plevelem za kouskem živého plotu, zakrývajícího hromadu odpadků, a než jsme si ho povšimli, byl již slušně vyvinutý. Ničemu tam nevadil a nikomu nepřekážel. Když jsme si ho tedy později všimli, zašli jsme se čas od času podívat, jak roste, ale jinak jsme ho nechávali na pokoji. Trifid je ovšem značně nápadná rostlina a po nějaké době v nás začal budit zvědavost. Přes příliš pozornosti jsme mu sice nevěnovali, neboť v zanedbaných koutech zahrady se vždycky najde několik nezvyklých rostlin, ale rozhodně dost, abychom si příležitostně vyměnili poznámky, cože nám to podivného roste na smetišti. Dneska, kdy je každému příliš dobře známo, jak takový trifid vypadá, se dá jen těžko vylíčit, jak nám ti první připadali nezvykle a cize. Pokud vím, nikoho tehdy neznepokojovali a nikdo z nich neměl strach. Mám za to, že většina lidí o nich smýšlela, pokud o nich vůbec přemýšleli, přibližně jako můj otec. Mám dosud v živé paměti obrázek, jak si nejistě prohlíží našeho, tenkrát asi ročního trifida. Byla to takřka do posledního detailu věrná kopie dospělého trifida v měřítku 1:2. Až na to, že tehdy ještě neměl své jméno a dospělého jedince nikdo nespatřil. Otec se nad ním skláněl a civil na něj přes brýle s kostěnými obroučkami, ohmatával jeho stonek a odfukoval si mírně do kníru, jak měl ve zvyku, když se nad něčím zamyslel. Když si prohlédl dlouhý stonek a vrchní část dřevnaté bulvy z níž vyrážel, věnoval soustředěnou, ne-li přímo pronikavou pozornost třem krátkým holým proutkům, které rostly směrem vzhůru podél stonku. Potom promnul mezi palcem a ukazováčkem chomáč kožnatých zelených listů, jako by zkoušel, zda mu něco neprozradí jejich tkáň. Nakonec se zahleděl do zvláštního nálevkovitého útvaru na konci stonku, nepřestávaje si přitom zahloubaně a nespokojeně profukovat knír. Vzpomínám si, jak mě poprvé zdvihl, abych se mohl podívat do trichtýře kalichu a prohlédnout si pevně stočenou spirálu uvnitř. Podobala se těsně svinutému listu mladé kapradě a vystupovala asi na dva palce z lepkavé kaše na dně kalichu. Dovnitř jsem si sice nesáhl, ale že ta slizká hmota musí být lepkavá, jsem poznal z toho, že se v ní zmítaly lapené mouchy a jiný drobný hmyz. Otec se dal najednou slyšet, že se mu ta věc nezdá, a několikrát také prohlásil, že si musí ověřit, co to vlastně je. Pochybuji, že se o to kdy pokusil, ale i kdyby, v tomto stádiu by se moc nedozvěděl. Naše rostlina mohla být tehdy vysoká asi 1,20 m. Musela jich růst všude spousta, pokojně a nenápadně, aniž si toho, kdo příliš všímal. Alespoň se tak zdálo, neboť jestli snad byly zdrojem vzrušení pro biology a botaniky, do širší veřejnosti zprávy o zájmu odborníků nepronikly. A tak podivná rostlina na naší zahradě mírumilovně vzkvétala dále, stejně jako tisíce ostatních v jiných zapomenutých koutech celého světa. Zanedlouho však první z nich vytáhla kořeny ze země a vykročila. V Sovětském svazu musela být tato nepravděpodobná schopnost rostliny známa již delší dobu, ale pokud jsou mé informace přesné, mimo sovětskou půdu se tak stalo poprvé v Indočíně, což v praxi znamenalo, že se lidé i nadále o trifidy nezajímali. Indočína patřila k územím, odkud se takové prapodivné a neuvěřitelné báchorky dali očekávat a často odtud také přicházely. Byl to zkrátka ten pravý materiál pro redaktora, jehož noviny neměly o čem psát a záhady východu mohly nudné stránky všedních zpráv jen osvěžit. Ale indočínský trifid se dlouho ze svého prvenství netěšil. V několika týdnech proudily zprávy o kráčejících rostlinách z Filipín, Ceylonu, belgického Konga, Kolumbie, Brazílie a řady dalších míst v blízkosti rovníku. Tentokrát již proběhly veškerým tiskem, ale několikrát přežvíkané historky, sepsané s onou směsicí neodborné lehkovážnosti, za kterou se tisk schovával už ze zvyku pokaždé, když se rozepsal o mořských hadech, přírodních silách, přenášení myšlenek a jiných neprávě běžných jevech, zdařile zabránili, aby si kdokoliv uvědomil, že ony obratné rostliny připomínají ve všem všudy pokojný a důstojný plevel na našem smetišti. Že se krom velikosti neliší naprosto v ničem, to jsme si uvědomili, až když se v novinách začaly objevovat jejich fotografie. Filmoví dokumentaristé byli rázem na nohou. Snad se jim odměnou za cestu do oněch odlehlých končin podařilo pořídit nějaké dobré a zajímavé záběry, ale mezi režiséry tehdy převládal názor, že každá součást filmového zpravodajství, které se dostane jen o několik vteřin více času, než je nezbytně nutné, s výjimkou zápasu v boxu, musí každého diváka paralyzovat nudou. Není proto divu, že první dospělý exemplář rostliny, která měla v mém životě, stejně jako později v tolika ostatních, sehrát nesmírně důležitou roli, jsem zahlédl jen krátce, vtěsnaný mezi honolulskou soutěž v Hula Hula a první dámu země, která křtí válečnou loď. To není anachronismus. Válečné lodi se tehdy stále ještě stavěly. I admirálové museli nějak žít. Bylo mi tak dopřáno zhlédnout, jak se přesplátno kolébá několik trifidů, doprovázených na svém pochodu slovy, jež měla patrně odpovídat předpokládané úrovni duševních pochodů početné obce návštěvníků biografu. A teď se lidi podržte a koukejte, na co náš kameraman přišel v Ekvádoru. Zelenina na pochodu. Takovýhle obrázek jste zatím mohli vidět na nejvýš po Mejdanu, ale ve sluném Ekvádoru je k vidění dnes a denně a bez kocoviny. Obludné kytky na postupu. Tak mě něco napadá, kdybychom si takhle vychovali naše brambory. Mašírovali by sami až do hrnce. To by bylo, co, mami? Zíral jsem na letmé záběry trifidů jako očarovaný. Byla to záhadná rostlina z naší hromady smetí, ale dobré 2 metry nebo snad ještě víc vysoká. Určitě jsem se nemýlil. A tady kráčela. Dužnatá bulva, kterou jsem celou spatřil nyní vlastně poprvé, byla porostlá jemným kořenovým vlášením. Měla téměř dokonale kulovitý tvar, narušovaný pouze 3 konickými, tupě zakončenými výrůstky ve spodní části, které podepíraly a nesly celé tělo asi 30 cm nad zemí. Chůze se podobala pohybům člověka oberlých. 2 stupých nohou se posunuli kupředu, potom se takřka na stejnou úroveň s nimi přitáhla 3. Rostlina se v radce zakymácela a znovu vykročili vpřed obě přední. Dlouhý stonek se při každém kroku zhoupl prudce dozadu a zase dopředu, až to budilo lehký pocit mořské nemoci. Urputná houževnatost a těžkopádnost tohoto postupu vzdáleně připomínaly dovádění sloních mláďat. Po chvíli jste měli dojem, že kymácet se takhle delší dobu muselo by z rostliny opadat všechno listí, pokud by si rovnou nezlomila stonek. Navzdory své neohrabanosti však kráčela rychlostí odpovídající průměrnému lidskému kroku. To bylo asi tak vše, co jsem mohl vidět, než došlo ke spouštění válečné lodi na moře. Nebylo toho moc. Ale stačilo to, aby se v malém klukovi probudil zvídavý duch. Když takovéhle kousky dokázala nějaká rostlina v Ekvádoru, proč by je nesvedla ta v naší zahradě? Pravda, ta naše byla o hodně menší, ale jinak úplně stejná. 10 minut po návratu z kina jsem už odhrabával půdu kolem našeho trifida, abych ho rozkurážil k chůzi. Na neštěstí měla tato samohybná rostlina ještě jednu neobyčejnou vlastnost, ale s tou se filmaři buď nesetkali, A nebo se z toho či onoho důvodu rozhodli o ní pomlčet. Také jsem s ničím nepočítal. Skláněl jsem se k zemi a odhrabával pozorně půdu, abych rostlině neublížil, když tu mě zčista jasna zasáhla strašlivá rána a odhodila stranou. Když jsem se probral, ležel jsem v posteli a nade mnou se skláněly úzkostlivé obličeje matky, otce a našeho domácího lékaře. Hlava mi třeštila, jako bych jí měl vedví, bolelo mě celé tělo a polovina mého obličeje, což jsem ovšem zjistil až později, byla přizdobena krvavě rudým, silně nateklým jelitem. Všechno naléhání, abych vysvětlil, jak jsem se ocitl v bezvědomí na zemi v zahradě, vyznělo na prázdno. Neměl jsem sebemenší potuchy, co mě to udeřilo. Teprve po čase jsem se dozvěděl, že jsem byl patrně jedním z prvních lidí v Anglii, kdo přežil tryfidí uštknutí. Náš tryfid nebyl ovšem ještě dospělý. Než jsem se ale plně zotavil, otec nějak odhalil, co se v zahradě událo, a když jsem tam opět přišel, zjistil jsem, že se tryfidovi krutě pomstil a jeho pozůstatky spálil na hranici. Nyní, když se kráčející rostliny staly prokázanou skutečností, upustil tisk od svého doposavat vlažného tónu a vystavil je na výsluní veřejného zájmu. Tehdy se také vyjevila nutnost najít pro ně vhodné jméno. Botanici věrni svému zvyku už zatím tonuli v mnoha slabičné zkomolené latině a řečtině, vymýšlejíce různé obměny na ambulans a pseudopodia, ale sdělovací prostředky a veřejnost potřebovali nějaké snadno vyslovitelné a nepříliš dlouhé slovo, které by se dobře výjímalo i v novinových titulcích. Kdybyste mohli nahlédnout do novin z oněch dní, zjistili byste, že se v nich píše o trichotech, trikuspech, trigenatech, trigonech, trilozích, tridentech, trimitech, tripedalech, tripedech, trikvetech, tripodech, tripetech a řadě jiných záhadných věcí, z nichž některé předponou tri ani nezačínaly, třeba že většina jmen se točila právě kolem příznačného rysu rostliny, pohyblivého, trojklaného kořene. Na veřejnosti, v soukromí a zvláště pak po hospodách se vedly vášnivé spory na bázi takřka vědecké, pseudoetymologické a řadě dalších, ale posléze začal v této filologické aréně převládat jeden jediný termín. Jeho základem byla latinská číslovka a zpočátku zněl stejně krkolomně jako ty ostatní, ale denní potřebou a vypuštěním latinské koncovky se stal docela přijatelným. A tak se zrodilo standardní pojmenování. Krátké, lehce zapamatovatelné slovo, používané zprvu jako nálepka některé redakce pro podivnou hříčku přírody, nicméně předurčené, aby se jednoho dne stalo synonymem bolesti, hrůzy a utrpení. Tryfid.
3: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

Vím, že všechno drsnej chlap objeví, tak já jsem na to kam, to se ví. V oblacích jsem hlavu měl jako pár, ale teď bych říci chtěl,

rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: turisté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

Když už mluvím o své rodině, neměl bych vynechat Hera. Totiž nelze ho vynechat, tak jako ho nelze přehlédnout. Je to skotský ovčák, takové velikosti, že chodí-li kolem stolu, schazuje ocasem skleničky. Nebyl vždycky tak velký. Když jsme ho před lety přinesli, nebyl to pes, ale rukávník. A ten třínedělní štucel tehdy byl výsledkem dlouhých sporů v naší rodině na téma, je-li dobré mít doma psa, anebo ne. Moje žena, můj syn tvrdili, že ano. Tvrdili dokonce, že pouze majitelé psů patří do kulturní a civilizované společnosti. Já zas tvrdil, že ne, že každý pes posléze zešílí a zakousne svého majitele. Nemohl jsem obstát, nemohl. A rozhodl jsem se, že zvolím nejlepší formu ústupu, to je, že to budu já, kdo psa opatří. A to bylo veliké rozhodnutí a ještě větší odhodlání. Můj vztah ke psům totiž byl a je poněkud zakalen od doby, kdy jsem byl jako dvouleté dítě poražen hravým štěnětem na nos. Vina byla tehdy na mé straně, to štěně bylo opravdu malé a hravé, ovšem já byl dítě tak labilní a tak pitomé, že jsem padal pořád a vždycky na nos. Ovšem od té doby mne přepadala hrůza v blízkosti každého psa. Uklidňovali mě, říkali například, ten pes je cvičený. Vyběhneli na vás a budeli štěkat, nehýbejte se. Dokud se nedáte do běhu, ten pes vám neublíží. To je dobrá rada, výborná rada. Ovšem ne pro mne. Možná, že bych se nedal do běhu, ne z rozvahy, ale z ochromení. Možná, že bych tedy opravdu zůstal stát, ovšem třásl bych se. A třásl bych se tak, že ten pes by to musel považovat za běh. Jenom jednou v životě jsem jel stopem. Vůz, který mě tehdy vzal, končil svou cestu v takové menší obci, kudy nevedla státní silnice. Nevypadalo to se mnou moc dobře. Posadil jsem se do příkopu za poslední chalupou a rozbalil všecky své zásoby, připraven na delší pobyt. A v tu chvíli, ale v tu chvíli, jak by řekl Erben, kde se vzal, tu se vzal, stál přede mnou pes. Byl to jeden z největších psů, jaké jsem kdy viděl. Tedy já bych řekl, že to byl pes stěhovací. A jestli nebyl, škoda. Ten pes mohl převážet klavíry. Stál přede mnou a já jsem si poprvé v životě připadal jako malá přesnídávka. Zůstal jsem sedět a odevzdal jsem mu jediným pohybem všecky své uzeniny. Spolkl to, jak jedno sousto. A přistoupil ke mně způsobem, kterým my lidé přistupujeme k druhému chodu. Zavřel jsem oči. Olízl mi tvář, což byl projev jeho vděčnosti. Ovšem měl jazyk zvící lopaty. A jediné líznutí by mi bylo úplně postačilo, ale byl to nejen jeden z největších psů, ale taky jeden z nejvděčnějších. Při pátém nebo šestém projevu jeho díků mne napadla pyšná, ale ponurá myšlenka, že jsem vlastně prvním člověkem, který z tohoto světa bude vylízán. A v tu chvíli se objevilo auto. Vypadalo to báječně. Zamával jsem, řidič přibrzdil, já věnoval poslední pohled tomu psu, ale v tu chvíli mu první pohled věnoval řidič, přidal plyn a ujel. Domníval se, že pes patří mně a nechtěl, což chápu, převážet člověka s medvědem. Vysvětlil jsem tomu psu, že se musíme rozejít. No, že nadešla chvíle, kdy se musíme vrátit ke svým majitelům, přičemž jsem vzpomněl na svou ženu. A vykročil jsem směrem od vsi. Pes za mnou. V jeho očích se objevilo něco nového, tvrdého, jakoby odhodlání skoncovat s minulem a začít nový život po mém boku. Šel po něm dlouho. A za tu dobu nás minulo ještě 4 auta. A vždycky to též. Řidič viděl mne, přibrzdil, spatřil psa a ujel. A já poprvé v životě uvažoval, jak ublížit psu. Ale neublížil. Neublížil. Ovšem přiznávám, že mi v tom nezabránilo mé něžné srdce, ale jeho obrovské zuby.
No a máme tedy Hera, kterého jsem pak opravdu sehnal. Já, jeden odborník mi řekl, že Kolí prý by nechtěl. Nedá prý se tak dobře vycvičit jako jiní psi. Pokud jde o tento nedostatek, jsem úplně klidný. A myslím si, že tentýž odborník by totéž tvrdil o mně, kdyby mne blíže znal. Já mýval vždycky podvědomý odpor k výcvi.

dětského ostychu. Já nevím, jak by bylo možno ho lépe vycvičit. Já mu hazím míč, on mi ho nosí. Já mu hodím míč 10krát, on mi ho přinese 9krát. Po 10. se ani neohledne a jde si svou cestou. Přestalo ho to bavit. A nebo přinese 10. míč a marně čeká na můj 11. hod. Přestalo to bavit mě. A v takové chvíli se respektujeme. Nenutíme se k dalším výkonům. To já vím, že cvičený pes by přinesl 30 míčů. Co 30? 300 míčů, 3000 míčů a že by radši padl vysílením, než by přestal nosit míče. Já se nemohu jako jiní majitelé psů chlubit tím, že můj pes by mne poslechl vždycky na slovo a slepě. A jsem rád, protože slepota je vždycky tragická. I jako projev kázni. Ale jindy zas přijde sám, bez zavolání, bez důvodu, anebo z důvodů sotva sdělitelných člověku. Přijde, posadí se, zadívá se mi do očí a tu mezi námi povstane nějaké hluboké, sladké tajemství, které tajemstvím má zůstat, které nemá být řešeno, ani řečeno. Taky už není důležitý dar řeči nebo její neschopnost. Najednou jsme spolu, jak by i lidé měli spolu být. Byť bez možnosti jakéhokoliv dorozumění, ale rozhodně s vyloučením každého nedorozumění. Jsme spolu.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí. Nebo je to zas jenom špás? Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a cítí, že jaro nedělá.
1: Stanice Hvězda.

v naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tváři,

je ocáhlová karásek i vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel.

0: Noc plná hvězd.
1: Co se týče písničky, nyní bude následovat. Bude to klasická forma syntetického oratoria.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39.5 Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39.5, přesně u téhož okna, u kterého ses tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, kterém nedělí od parku na Washingtonově náměstí.
2: No a já jsem tady u nás doma na Kampě, v Praze, adresu ti říkat nebudu, tu znáš stejně dobře jako já. A nestojím u okna a nedívám se ven, protože tma a prší. My jsme tady o něco napřed, než vy tam. U nás slunce o 6 hodin dřív vychází a o 6 hodin dřív zapadá. Tam u tebe je den, já slyším auta jezdit. A tady je už noc, jenom v dálce poeticky šumí jez. No, ale dívej se z toho okna pozorně. Tam v tom parku přes ulici mají takový betonový šachovnice a tam u té jedné šachovnice seděli dva dětkové, když jsem tam byl, a hráli šach, porád. Co tam zas?
1: Jsou na svém místě, porád ještě tu partii nedohráli.
2: No a tak vidíš, a my dva jsme taky takový dětkové a máme taky rozehranou partii přes oceána. Já doufám, že ještě dlouho budeme hrát. Ale napadá mě, že bych jednou si měl sednout a napsat něco kloudného o tom, jak vlastně vznikly ty naše dvě klaunské figury. Vlastně proti komu vznikly.
1: Co by se s tím psal? Řekni to tady rovnou.
2: Aby si mě dobře rozuměl, mně nejde tak ani o fyzické začátky osvobozeného divadla. O tom se hojně píše a hlavně pošetile. Mně spíš jde o to, jak bych to řekl, o tu pravdu. Že ty naše dvě figury, že tedy my dva jsme povstali snad ze vzdoru proti hloupému stáří. Proti hloupému stáří. Proti stáří, které volá na mladé: Quos ego! Jak si to dovolujete být mladý, když já už jsem starý? Jak si dovolujete poslouchat písničky, které já jsem za svého mládí neznal? Jak to, že vás dojímají věci, o kterých já ve svém mládí jsem neměl ani páru? Ano, pane kolego, Picasso. Picasso, kam se hrabe na Marolda. Proti tomuhle vzniklo naše klaunství. Kolegové, co jsme je k radosti svých tenkrát spolu mladých představovali ve Westpoketrevi, tihle kolegové páprdové, co mají začerněnou pleš mezi řídkými vlasy a domnívají se, že tím oblatnou fyzický zánik, tak tyhle blbnou po celém světě. A mladí lidi chtějí klizu. A rychlejc, než bývalo dřív zvykem. Jeď život rychlejší a proto kratší.
1: Já s tebou jako obvykle naprosto souhlasím, Jeníku. Ale taky mě zase napadá tohle. On teda pokročilý věk sice vede neodvratně k zániku toho, kterého jedince, ale konec konců tak se tomu má od narození. A dokonce lze říci, že nemluvně spěchá k smrti relativně daleko rychleji než stařec. Jen se, pane kolego, podívejte, čemu všemu se naučíte za první dva roky života u srovnání s těmi zbývajícími 50, 60, 70.
2: No, pokud si vzpomínám, snad chodit, mluvit. Sice blbý, ale aspoň trošku.
1: Dále ještě než dosáhne prvního roku, se naučí děcko užívat palce, tedy vratiprstu, čelné to přednosti před nižšími tvory. Což pak ve věku dospěle, vyvineli se děcko v Cezara, mu přijde vhod, když obrácením palce tu vzhůru, tu dolů, jak nálada spolu s mocí káže, může buď omilostnit, či usmrtit spolu člověka.
2: A nebo nejsi-li Cezarem, staneš-li se lidem, jenom stejně se můžeš naučit ten palec naslnit a počítat, za kolik by se vyplatilo vyzrát na Cezara, anebo třeba na spolulid. Dále se pochopitelně můžeš naučit ničit potřebné věci, cenné věci, zvedat je, upouštět křehké předměty, brát, co tě napadne.
1: Kterémuž to umu se mnoho blížních do smrti neodnaučí.
2: dlaničku bacilotou nastavit původně na pokroutky, později na bankovčičky.
1: A dokonce i embryonálně primitivně myslet se dítě dvouleté mnohdy naučí.
2: A tomu zůstane až do smrti.
1: No vidíš, tohle kapánek rozvez přítomnosti publika, měli bychom i přes oceán docela slušný dialog na předscénu.
2: Hlavně, že jsi si to pochválil. Ale co vlastně, drahé nemluvně, si chtělo říci, když si začalo mudrovat o stáří?
1: Chtělo jsem říci dědečku, že staří dědečku nám i o tom stáří mnoho dědečku napoví, tu zepřesní, tu ujasní, jak se blbě říká dědečku.
2: Máš na mysli, drahé nemluvně, staří ve smyslu latiníci a klasikově vůbec?
1: No zkrátka, že jsou tu zářný příklady fyzického stáří, které se dále blejská duševní a vůbec tvůrčí mladistvost. Když se na to podívej, Tizian, Voltaire, Michelangelo.
2: Bernard Shaw, Picasso, Tolstoj.
1: Sokrates taky nebyl mladík a toho na tebe neotrávili.
2: Jenže on se otrávit nedal a radši se otrávil sám. O tom jsme konečně už zpívali.
1: Tomáš Masaryk, F.X. Schalda, Einstein.
2: Robert Frost, Anatole France, Matisse. André Žít, Pavlov, ostatně jsou jich zástupy.
1: Dětku, co do roztrhání těla dělali, vymýšleli.
2: Nesouhlasili. A pokud jsou ještě naživu, dosud nesouhlasí.
1: Obraceli na ruby, co kdysi řekli a udělali.
2: A jenom proto, aby začali třeba znovu. Trefili se líp. Což je nejskvělejší privilegium pana člověka, trefovat líp tak dlouho, pokud lze mířit.
1: A hlavně, jak se řekne, nectili stáří, nýbrž mládí.
2: Ano, mládí, jediný to zjev na této země, kvůli který je ctihodný, neboť zdánlivě hloupé rčení, ať se mládí vydovádí, je recept pro celý život.
1: To máš úplně pravdu. Nic jiného, než se vydovádět, nám nebylo dáno. A vyměřen nám k tomu byl lichvářský lokýtek času. A tak nezbývá, než ten lokýtek času k dovádění plně využít. A pochopitelně dovádění míním nejenom Big Beat, ač to taky. Nejbrž i neeuklidovskou geometrií, studium odpadových vod, černý humor, parapsychologii, sbírání mincí či známek, biochemii, cyklistiku, boj za lidské svobody, jak uvařit lepší guláš, antidivadlo, cybernetiku a...
2: Jenom ne jubilejnit, neboť čím méně času starci zbývá, tím má být rychlejší a pilnější. A hlavně nehledět dozadu.
1: Snad nejlíp, abys naspět nehleděl a šel radši něco dělat.
2: A ty taky. Tak se ti klaním.
1: A já tobě taky. A zavři na kampě v okno.
2: A ty na Washington Square. Ať nemáme přes Atlantik průban.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

se nese, tak povídám inuálého, tak kde se, no. Když seš v novým kabátě, byl fešák.

0: Noc s hvězdou.
1: Nemyslete si ovšem, že v show musí být pořád jenom samý zpěv a hudba úhrnem, tedy hluk. Tak to tedy zase ne.
2: Pohyb, prosím, pohyb může být. A nemusí to být ani ten základní pohyb show 2-3. Může to být pohyb úplně tichý.
1: Ovšem profesionálně provedený.
2: Proto ho taky budeme provádět my dva.
1: My dva totiž máme jedno takové číslo mezinárodní úrovně, o který se šaubis by zmení, co? O který se šaubis by zmení, co? O který se šaubis by zmení perou. Je to pantomima.
2: Zkrátka, abychom to dlouho neprodlužovali, v rámci tohoto show uvidíte pantomimickou velkoscénu Lov na medvěda, věnovanou námi dvěma francouzskému mimu českého původu Jean-Gaspard de Biron.
1: Role si pak mimové Šimeka Grossman rozdělili při náročných pantomimických zkouškách takto. Lovec, tedy myslivec zelený, mim Jiří Grossman.
2: Medvěd, huňáč, mechem potažený a rosou slabě navlhlý, mim Miloslav Šimek mladší.
1: Jak to mladší? Existuje snad někde ve světě nějaký mim Miloslav Šimek starší? Kde je? Přiveď mi ho. Rád bych se s ním poměřil. Všimni si mých grifů.
2: Svátku, když říká mladší, chci zdůraznit, že medvěd je mladý.
1: Vysoce inteligentní.
2: Zachovalý.
1: Krasavec.
2: S drápky neobroušenými.
1: No, pak ostrými.
2: To znamená, že lovec, jako já, s ním budu mít množství práce.
1: To budeš.
2: Čili úhrnem scénka bude vzrušující, i když je to pouhá pantomima, neboli drama plné mlčení. Spokojen?
1: Dost řečí, začneme. Pane Balcare, gongujte. Já jsem medvěd, huňáč, jdu se ukrýt do houští.
2: O tom ovšem já nic nevím. Já jdu po lese, jsem lovec, nemluvím, protože je to pantomima. Za to ovšem slídím, po čem bych střelil. Držím pušku, to jste poznali, to jsou právě ty klasické prvky pantomimy zavedené Marcelem Marceau. Hele, tam letí pták, zastřelím ho. Řekl bych vám podle hlasu, že je to orel. Ale nesmím, protože v pantomimě musí být absolutní ticho. Bum! No, stejně jsem ho netrefil, až zítra. Nejsem v lese naposledy, jsem lovec, umím lovecký písničky, ovšem ty vám zpívat nebudu, protože pantomima je umění naprosto bezzvučné a tiché.
3: Jsem medvěd grizzly a čichám člověčinu. Mručím. Mručel bych víc, ale kamarád tvrdí, že je to pantomima.
2: Abyste si nemysleli, že jsem se pomát. Já pantomimicky vyjadřuju zděšení a hrůzu. Tady máš cukřík od hospodyňky.
1: Mně si neochočíš. Pantomimicky naznačuju, že je lovec blázen.
2: To je dramatický, co? Já vám řeknu, nebej to pantomima, já bych zval.
1: Chci na něj skočit. Pantomimicky se rozkmitává.
2: Pantomimicky ho zastřelím. Cvak. Nemám náboje. Vyplejtval jsem je blbě na ptáky.
1: Využívám toho, že je lovec bezbraný. Chvátím ho a rdousím. Též trhám silnou počívku.
2: Naštěstí mám vlněné prádlo. A pantomimický nůž. Tím skolím to tupé zvíře. Zase
1: nech mě, myslivče, nech mě. To tolik bolí, zasáh si mě brzlík.
2: Co prosím tě mluvíš pantomimně?
1: Omluvím, promiň, pomácem se bolestí. Omluvte mě, odcházím zdechnout do houští.

0: Noc plná hvězd.
1: Bratr Izaiáš pracuje v družstvu truhlářů a loni byl vyslán jako nejlepší pracovník až do Paříže. Marně se tomu bránil okolností, že neumí francouzsky. Jet musel. Po týdnu ve Francii se mu zalíbila prodavačka v domě, kde přebýval. Šel před výkladní skříň a na papír namaloval srdce. Prodavačka se na něho líbezně usmála. Druhého dne si Izaiáš dodal odvahy a nakreslil talíř a příbor jakožto pozvání na oběd. Dívka se opět usmála a přikývla. V poledne šli do restaurace. Po obědě vypili několik alkoholických nápojů. Dívka se pojednou roztesknila, vzala papír a udivenému Izaiáši namalovala postel. Ten zamumlal. To bych rád věděl, jak poznala, že jsem truhlář.

0: Noc s hvězdou.
1: Nimroda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence. Ano. Ano, ano, znamenám si, moment, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano, kdo? Lord Hemendex zítra na ksivoklátě? Ano, Hemendex, rozumím, samozřejmě, jako vejce, vejce s tím, s cikánkou. No to jde taky to jde, no. Ano, ano, zítra na ksivoklátě, ano. Chce si vystřelit na jelena 12. S dovolením z pušky? No ne, není to tak samozřejmě, to ne. Ne, ano, někteří nervózní pánové žádají raději lehký kulomet. Tak tedy z pušky, znamenám si, spolehněte se, ano. Ano, kolik ran, prosím? Ano. S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. Stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. No, že zase něco ušetříme, jo. Ano. Pardon, ještě maličko, projekt, který má vlastní. No tak to je dobře, to je dobře, to je jenom dobře, poněvadž... Ne, je náš celostátní plán střeliva. Je pro letošní rok vyčerpán, jo. No jak to? On ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No. Já se tě ještě malinko, prosím. Jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli strážce to, ne, ale ne. Já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerning, ano. No jo. 12. No jo, tak to jedno máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4, no jo. Tak. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec. Počkej, to ne, takhle, hochu, to ne. To ne, to je, když jdeš tebe, že jsi to vojstvu. Rudla? Ahoj, tady Kňourek. Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi seznam manželek. No jo, no toho, no. No on mu vlastně udělal v Sarajevu reorganizaci. Jo, já vím, no jistě, no. A kdeže je? Na Trhanově? Sakra, aby nám neodešel na Boubín. No já, tam by se s tím stěhovací vozem nedostali. Já bych ho totiž potřeba šoupnout na křivoklád, ví? Že nebude chtít? No jele, no to víš, no. No tak mu něco slibte, no, že... No jo, no tak... Tak mu něco slíbím, no, tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. Moc se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo. No je mladý ještě, no to víš, mladý, no tak to... No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, těbu. To je Krišpín z Trhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklád. Slíbeno cicmání s Pepičkou. No, to No, ale chudáka sebere, až se dovíš, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, vem. Nimroda, kňourek! Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj. Holandský princ, ježiš. No tě Bůh. Ne, vás Bůh. Tedy. No. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volnej. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to buď ve starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? No, když oni od někač vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože už... Že už Ferdu zná odvidění, no jo. No tak to bych tě tam mohl poslat jedině Bobíka z Perlštejna. No. Jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachovi buldoka. No tak on to tak čistokrevný buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no, no, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho, podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchni na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo, no, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju, ahoj, halali.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
1: Hmoždíř? Ne, to nejsem, Hmoždíř.
2: Vy jste se musel hodně změnit.
1: Tak jdete sem?
2: Ne, já jdu tam.
1: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
2: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
1: To je fraktura.
2: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
1: Jo, to jste si nalomil na chodníku.
2: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
1: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
2: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
1: Jak to?
2: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídá: tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
1: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř než on sám.
2: Tak, tak.
1: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
2: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
2: No, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
2: A na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
2: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
2: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
2: Hejte, pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
2: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: A, no jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá.
2: Tak, tak.
1: Ale taky je důležitá střídmost
2: tak.
1: Ve stravě a hlavně pití střídmost.
2: Tak. O čeho máte ten červený nos?
1: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
2: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
1: Ta porad polehává.
2: Ne, nemocná?
1: Ne, lína.
2: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
2: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
2: A teprve pak jste usnul?
1: Ne, pak už jsem musel vstávat. No?
2: To je.
3: Kolik vás tu ještě je?
2: Dobrý den, sestřičko.
3: Dobrý.
2: Vlastně sestro.
3: Vám něco chybí?
2: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně. A,
3: chybí vám něco?
1: Jo, tolár. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
3: A jak je starý?
1: 160 let.
3: To je on?
2: Já nejsem tolár.
3: Já jsem... Myslela, že vy jste tady s tou rukou?
2: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte? Takovou maličku.
3: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
2: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
3: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
2: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
3: To je on?
1: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
3: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No,
3: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
3: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
2: Ježi,
3: prosím,
2: já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je
3: prosím.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinou jí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte, ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů

0: Noc s hvězdou.
1: Jméno?
2: Ano, jméno je francouzské. Jeho otec pocházel od někud z Lotrinska, jmenoval se Mikuláš Chopin. A přišel do Varšavy, aby tu na jednom liceu učil své mateřštině. Muž, který mi toto vykládá, se sklání k záhonu a podpaluje oheň. Vidíte? Vidím. Opravdu vidím. Princip je velmi jednoduchý. Ohniště je v zemi a odtud těsně pod povrchem vede asi dvoumetrová roura od kamen, která pak ohybem míří ven a vzhůru a ústí do jakési bedínky či do starého dřevěného vojenského kufru, či co to vlastně je, a co tu vytváří jakousi malou udírnu. Několikrát už mi to vysvětlila, vždycky jako všechno ze světa techniky, to zase zapomenu. Sotva bych to uměl vysvětlit, nakreslit a nebo dokonce vybudovat. Kde jsem to přestal? Ano, ve Varšavě. Ve Varšavě se potom usadil, vzal si za ženu Justinu Křižanovskou a tady se jim jako jedno ze čtyř dětí narodil syn Friderik. A kdy? 1810. A teď se dívejte. Muž otevírá bedínku, která má dvířka na pantech a na háčky pak zavěšuje kus salámu, pár párků nebo věnec vůřtů. Zatímco soumrak housne a stále tmavší motř proniká zahradou, začíná se ten zavěšený tovar udit, či, protože uzený už je, vlastně douzovat, anebo přiuzovat. Prostě se tady chystá lahůdka, která pak ve spojení s vychlazeným prazdrojem se bude pro mne pohybovat na úrovni hudby. Ach ano, hudba, ta je tu také. To pro ní. Pro hudbu se tady setkávají dva muži, každý odjinud z jiných míst a dob, z nichž druhý opět

Prvním ví mnohé, zná jeho život, dílo, osudy i lásky, je členem společnosti, která se jeho dílem zabývá, navštívil jeho rodný dům v Železově Vole a napsal o něm studii a oba, každý svým způsobem, náleží k lidem těchto lázní. Ten první je Frédéric Chopin a druhý profesor dr. Václav Pačes, primář Pražské nemocnice na Bulovce, který mi tady v Úšovicích na zahrádce, zatímco nedočkavě inhaluji douzovaný salám, vypráví o své velké lásce, o Chopinovi. A o velké lásce Chopinově. Marie Vodzinská. Byla to čtyřletá žabka, když ji Chopin poznal poprvé. A když opouštěl svou vlast, bylo jí 12. V Drážďanech pak spatřil Chopin Marie už jako zralou ženu. Byl jí překvapen a zanedlouho přímo okouzlen. A když se potom loučil před návratem do Paříže, předal jí valčík s velice prostým věnováním. Pro slečnu Marie, Drážďany, 1835. Valčík, který byl vydán až po jeho smrti a nazván snad samotnou slečnou Marie, valčík na rozloučenou.

Opus 69, dodává profesor Pačes, foukaje v kleče do ohniště. Valčík číslo 1, Azdúr. A dostává od ní růži, kterou, jak ještě uslyšíte, si uschová. Uplynul rok a od Zinští jedou poštovním dostavníkem z Drážďan přes Teplice, Most a Karlovy Vary do Mariánských Lázní. A v biografii o Chopinovi čtu toto. Za jednoho zářivého letního dopoledne se Chopin ocitá před lesnatými pahorky, které obklopují malé to lázeňské město české, kde ho očekává jeho milenka. Dojem je tak mocný, že zavírá oči jakoby před úderem nějaké bolesti. Má předtuchu, že se v tomto okamžiku dotkl vrcholu své radosti ještě před shledáním. Zná tuto bezdůvodnou úzkost, kterou před sebou vysílá klamné štěstí, skončené, prožité, prázdné již tehdy, kdy sotva začalo. Tak tedy zase místo samo a dojem z něho jako vrchol radosti, tak tedy opět ona milost z místa vanoucí a stoupající a zasahující do osudů i srdcí příchozích? Bylo tu tehdy parné léto, v domě u Bílé labuti se žilo rušně a středem pozornosti všech byl Chopin. Výborný vypravěč, očitý svědek mnoha pařížských událostí, dovedl napodobit kohokoliv a ke klavíru se dal rád a denně. Tak tady zazněla ta jeho balada G-moll, balada, kterou složil v samotě svého bytu v Paříži, balada, kterou jakoby odpovídal na Mariiny dopisy a vyslovil své vzrůstající zklamání z těch jejich listů.

Už je skoro tma. Profesor Pačes pokračuje ve svém vyprávění a opět se tu cosi mísí, opět tu jedno druhým prorůstá. Večery dávno uplynulé tím večerem dnešním, vzpomínky jídlem, někdo by řekl vznešené nízkým a velké banálním. Ale já mám rád, když se dá o hudbě a dokonce o té z vážných končin mluvit se zamaštěnou bradou a s dobře vychlazeným pivem v ruce, což, jak doufám, pobouří snoby. A v druhé polovině srpna zdejší pobyt končí. Rodina Vodzinských i Chopin nasedají do společného poštovního vozu a jedou do Drážďan. A v září téhož roku už je Chopin zase v Paříži nemocen a sláb, jako by zajat v neviditelné síti únavy. V polovině téhož září čte list, ve kterém se mu paní Vodzinská omlouvá, že právě v den jeho odjezdu nebyla docela zdráva a žehná mu jako milující matka. A sama Marie sem připisuje slova o stesku a nemožnosti útěchy po jeho odjezdu a přikládá mu trepky. Trepky? Ano, trepky. A píše ještě, že jsou snad příliš velké, ale to, že nevadí, že stejně musí na lékařský příkaz nosit tu zimu velmi teplé vlněné ponožky. Ponožky? Mio carissimo maestro. Ano, pokračuje profesor Pačes. A je tu ještě další děj. Na scénu vstupuje dáma známější pod svým literárním jménem George Sand. Je tu Malorka a modré moře všude kolem. Klid zámku Noán, ale času je málo. Mezi posledním rozloučením s Marí Vodzinskou a Chopinovou smrtí leží už jen 13 let. Je tma v té úšovické zahradě. Já přemýšlím o klamných trhách času. O prorůstání věků. Minulé je tu v přítomném, přítomné v minulém. Hlas, kterým vypravěč jen opakuje slova Chopinova, jako by hlasem Chopinovým byl. A já si říkám, kam si to chodí pro toto své mládí, pro ten svůj horoucí spád věd a příběhů. Dokončin vědy anebo umění. V obojím je doma, v obojím bytuje. Ale snad je to právě toto dvojí bytování, ta možnost přechodu, ty úniky a cesty odtud tam a zpět. Ten dvojí prostor kolem něho i v něm. Osmělím se tedy a ptám se na to. A on mi odpovídá slovy Josefa Kořenského. Kořenský, říká mi profesor Pačes, na otázku, jak to dělá, že stále v tak výtečné kondici, říkával toto. To je jednoduché. Málo jím, hodně spím a hlavně mezi dětky nechodím. A pak ještě mezi vrátky, když už se loučíme, pár vět. To jsem vám ještě chtěl říci. Po Chopinově pohřbu byl v jeho skříni nalezen malý, s tuškou převázaný balíček. Byly to dopisy od Vodzinských a mezi nimi ta růže. Ta růže z Drážďan. A na balíčku byla Chopinovou rukou napsána dvě slova. Moja běda.

0: Noc plná hvězd.
1: Je před ňama. Slunečko se štůzí na ten boží svět, země rozvicovaná jak šporhelt a nebe modrůčké jak chrpa, nikde ani mráčka. Strýc Kordula vyšli ze síně na dvůr, požůrli širák z hlavy, utírají zapotené čelo a dívají se přivřítýma očima kolem sebe. Punťa leží pod žebřem a je tak líný, že ani nechňapne po muchách, které se mu honí kolem čumáku. Děcka se čmáchají s husima v potoku a předháňají se ve štěbetání. A starostu Janek v zátočině pod mostem plaví koně. Strýc opřítý oploci zapálili fajku a vybafli s dýmem na tetku. Terezo, počúvaj, jdu se podívat do pola, jak tvrdne zrno. A vydali se do mokrých dílů. Donďa do pola rozhlédli sa znaleckým okrem dobrého hospodáře, jakému vyrůstlo. U svojeho se zastavili a zbožně prohlédli svou roční prácu, s kterou byli opravdu spokojení. Žitečko se vlnilo a nakláňalo strýcovi do ruky. Ulúpli jedno zrnko a zvědavo se do něho zakúsli. Při dobrém počasí môžu zacíni se jecť. Sedli si na brázdu a počúvali skřivánka, který cvrlíká až kdesi v nebi. Myška nahlédala z důrky, kdo to ruší její království, a křepelka počítala vázané konto. Kordula se opřeli o mezník a podřimovali. Bylo jim jak kocůrovi na peci. V tem jich probralo známé vrzání. Tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. To cvrček si ladil uslíčky zrovna strýcovi pod nosem. A protože při té muzice nebylo na spánek ani pomyšlení, napadlo jich, že by mohli provést nějakou čertovinu. Včíru už měli jenom jediné přání, dopadnout cvrčka živého. Ani se nepohli, a i dýchat přestali. Jenom jedným okem žůrali, kde je ten šumař. Za chvilku ho zahlédli, jak se převalil přes malý kamének. Zakroužili jak ostříž, labo za zadeček a fuk si jim do škatulky ocirek. Kůšek dál začal vrzat druhý kolega a třetí. No a za chvilku měli strýc šumarskou bandu pohromadě. To už měli v hlavě čartovský plán zesumírovaný. Hodí jich někému oknem do chalupy. Bafa je jak fabrika s šibalským úšklepkem v kůtku, brali se k večeru doma, přemýšleli, keho jenom téma huslistama nadělí. Najednou se ťukli do čela a už to měli. Starý mládenec Ignác Pulec. To byla adresa. Moc dobře znali toho ubrblaného škarohledu, který už před 30 rokama prohrál veselou letru v kartách. Ľuďom se vyhýbal, s nikým se neznesl a u súdu už měl i domovské právo, lebo tam byl věčně. Však prosúdil pěkných pár měřic. Strýc docházel jak prvním chalupám, už pozorno merčili, lestích někdo nevidí. A měli štěstí. Na blízku, krom několika děcek, nebylo nikde živej duše. Rozhledli se ještě jednou a šup trio do okna. A jak by se nechumelilo, brali se doma a spokojeno pobručovali. No, jenom dočkaj ty kůdelo. Však ty ti zahrajou, že na to tak honem nezapomeneš. A měli pravdu. Ignác Donďa z hospody zjedl hrnec kyšky, kočku vyhodil do síně a šel spát. Ledva zhasl lampu a začal odfukovat. Ozvalo se do ticha izby. Tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. Ignáca vyšponoval jak struna, zarazil dech a ucho veliké jak za zlatku prezvůstu nastavil k muzikantovi. A zase tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. Vyskočil z lůžka, rožá lampu, počúvá, nic. Ticho jak v hrobě. Tož vlezl zpátky do hnízda a zhasl. Když už na něho šli dřímoty, ozvalo se ještě silnější. Tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz.

odplul, zakleěl jak pohan, slézl, zapálil svíčku a vlezl pod lůžko. Krom paučina hromádek od kočky neviděl nic a ticho jak v márnici. Tak slézl z postele do rána ještě 15krát. Sousedé vyprávěli, že snad tu noc dík nás někoho vraždil, lebo řval jak pominutý a mlátil všetkým o zeměnem třísky létali, ale smrčky nenažel. Druhou noc se to opakovalo, jenom s tím rozdílem, že obrátil pelech na ruby, ožurl armalu od stěny a zdělal obrázky aj s hodinama. Vytrhal futra kolem dveří a vypálil svíčku všecky fuky za trámama na stropě. A cvrči mu do toho vyhrávali. Ráno, když lidé uviděli, tož nebyl k poznání. Oči kalné jak steklý pes a zelený jak žabinec. A muselo ho to aj trochu nadrcnout, lebo mluvil sám k sobě a fantazíroval. Od rána lapěl v hospodě a řečnoval, že tu chajdu podpálí a bude po svrčkoch. A třetí noc spálí k nás na úře, lebo byl tak zničený, že už se na nohách nemohl udržat. Až za týden, když obrátil celou izbu na ruby, podařilo se mu cvrčky dopadnout, ale to už měl ze zdi aj maltu okřápanou. A starý Kordula, že se jim ta lumpárna vydařila, byli každý den tak spytí radostí, že jich musela stará večer vyzúvat z holéne, když se dokulali z hospody. A tak se jednou, když byli zase i nastrojeni, jak vánoční stromek v hospodě, přiznali, že ty cvrčky dali Ignácovi k svátku. A to byla předposlední kapitola s huslistama. Ignác se to dověděl, slovácká krev zabůřila, zavrzal zubama jak cvrček a strýc Kordula dostali doporučeně aj expres takou pohubě, že jim vyjela z pantů a na levé ucho nečuli ještě ani 3 měsíce potom, když stáli před soudnou stolicu. Pán soudci měli s těma dvouma cvrčkařama velikou prácu, lebo Kordula se nepřiznali, že prej to řekli v opíci. A tož to odnesl zase Ignác. Dostal za tu facku 3 dní a 100 korun na sirotky. No, Ignác na cvrčky nikdy v životě nezapomněl. Ale strýc Kordula také ne.

Mě se ztratilo, stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

0: Dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda. Má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.
1: Stanice Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, neboť parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. No uznejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které si ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku, kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pozadí, neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem plyn, udělá pša. A zasne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho, pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu, je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalej si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.

0: Noc plná hvězd.
1: Velš Josef, kupec, byl z nejzámožnějších obchodníků malostranských. Myslím, že měl v krámě svém vůbec vše, co plodí Indie i Afrika, od sladkého dřeva pálené slonové kosti na leštidlo až k zlatému prášku. Také byl jeho krám na náměstí po celý den, jak by nabil. Pan Velš byl v krámě celý den, výjima je v neděli, čas velkých služeb božích v chrámě svatého Víta, a pak dobu některých velkých parád, jež měli pražské sbory měšťanské, neboť pan Velš byl ostrostřelec, první setnina, první tlupa, třetí muž vždy od pana lejtnanta Nedomy vpravo. V krámě byl by rád obsloužil všechny přicházející sám, ač měl tu dva mládence a dva učedníky. A koho nemohl obsloužit, pozdravil, zakýval, usmál se. Pan Velš usmíval se vlastně pořád. V krámě, na ulici, v kostele, všude. Obchodní úsměv se mu vryl v lícní svaly a nemohl jít z nich ven. Malá figurka, nevelký, tlustý, s hlavičkou stále se potřásající a s tím úsměvem. V krámě, v placaté čepici a s koženou kupeckou zástěrou, na ulici v dlouhanánském modrém kabátě se zlatými knoflíky a baňatém cylindru. Ale v době, kdy naše povídka počíná, dne 3. května 1840 a něco, o 4. hodině odpolední, nebyl pan Velš už ani živ. Ležel nad krámem v prvním patře v parádním svém pokoji a v krásné truhle. Víko ještě nebylo přikryto. Pan Velš usmíval se ještě po smrti a při zatlačených očích. Na 4. hodinu byl určen funus. Umrlčí vůz, takzvaný Třapcový, stál již na náměstí před domem. Také tu stála setnina měšťanských ostrostřelců i s hudbou. Parádní pokoj byl skoro plný. Samé malostranské honorce. To se vědělo, že mikulášský pan farář s asistencí přijde trochu později, jakož bylo obyčejem, u každého váženějšího souseda, aby se neřeklo, že se s ním pospíchá z brány ven. V pokoji bylo dusno. Odpolední slunce sem pralo a lámalo se ve velkých zrcadlech. Velké voskové svíce kolem katafalku plály žlutě a čadily. Horký vzduch byl nasycen čadem, zápachem čerstvě lakované černé truhly a tříštěk pod mrtvolou. Panovalo ticho, lidé jen šeptali. Plačících nebylo. Nezůstavil pan Velš bližších příbuzných a vzdálenější říkají vždy, jen kdybych se mohl vyplakat, ale nemám slz, kdyby mě to srdce utrhlo. Ano, ano, to je ale tím horší. Teď vstoupila do pokoje paní Ruska. Vdova po neboštíku Rusovi hostinském v zahradě Gráfovské, kde bývaly nejkrásnější kanonýrské bály. Poněvadž do toho vlastně nikomu nic není, podotknu zde jenom mimochodem, co se vyprávělo o ovdovění paní Rusky. Tenkrát byla u každého dělostřeleckého pluku zvláštní setnina bombardérů. Mladí buclatí hoši, krev a mlíko. Tu setninu prý pan Rus naprosto nenáviděl. Prý nějak kvůli své ženušce a jednou ho strašně proto zbyli. Ale jak praveno, nikomu do toho nic není. Paní Ruska jedla vdový chléb svůj již na 25 let. Žila bezdětna v domě svém na selském trhu a kdyby se byl někdo zeptal, co pořád dělá, bylo by se odpovědělo, chodí na funusy. Paní Ruska se protlačila až ku katafalku. padesátnice, ale statná paní nadprostřední výšky. S ramenou jí splývala hedvábná černá mantila, černý, světle zelenými stuhami ozdobený čepec vroubil její kulatou a upřímnou tvář. Hnědé oči její zahleděly se do tváře nebo štíkovi. Zatrhlo jí to obličejem. Rty se jí začaly chvít. Bohaté slzy vyhrkly. Těžce zaštkala. Utřela si bílým šátkem rychle oči a ústa. Teď pohlédla na sousedky vpravo a vlevo. Vlevo stála voskářka paní Hirtová a modlila se z knížky. Vpravo stála nějaká slušně oblečená panička, kterou paní Ruska neznala. Byla-li, jak se podobalo z Prahy, musela být odněkud za vodou. Oslovila jí. Dej mu pánbu věčnou slávu, pravila paní Ruska. Jako by byl živ, tu leží a usmívá se. A zase stírala řinoucí se slzy. Šel a nechal nás tu. Nechal tu také všecku svou zámožnost. No, smrti je zlodějka. Je. Neznámá paní neodpovídala. Jednou jsem byla také na židovském pohřbu, pokračovala pološeptem paní Ruska, ale to není hezké. Všechna zrcadla jsou zavěšena, aby prý neviděli mrtvolu, ať se obrátí kam chtějí. Takhle je líp. Nebo štíka v truhle je vidět pěkně ze všech stran. Já bych řekla, že ta truhla stojí 20 zlatých v stříbře. To je krása. Ale zasloužil si dobrák. Jako by se na nás i z toho zrcadla usmíval. Pranic ho smrt nezměnila, jen trochu ho natáhla. Jako by byl živ. Ne. Já pana Velše zaživa neznala, mínila cizí panička. Ne, o je, a to já tuze dobře, ještě co svobodného. A také ženu jeho ještě co svobodnou, dej pámbu nebe. Vidím ji jako dnes, když měli svatbu. Plakala od božího rána. Prosím, plakat po celý den, když má člověk 9 let už s mužským známost. Hloupé, ne? Ten si na ní vyčekal 9 let. Mohl čekat ještě 9x9. Ta byla, pane. Povídám, protivná byla. Ze všech byla nejrozumnější a nejkrásnější a hospodářství nerozuměla žádná, tak jako ona. Na trhu se smlouvala hodinu o grešli. Při prádle upřela chudé podělkyni vždycky nějakou putnu vody a děvečky se u ní nikdy ani nenajedly. A Velš? Ten měl lázně. Měla jsem 2 děvečky po sobě od nich a vím všecko. Paní Ruska pohlédla zas k neznámé své sousedce, ale neznámá tu víc nestála. V ohni svém nebyla paní Ruska ani zpozorovala, že uprostřed její řeči odstoupla od ní. Nyní rozmlouvala neznámá v pozadí pokoje se suchým panem Umilem, oficiálem u zemské oučtárny příbuzným pana Velše. Paní Ruska zahleděla se zas na němou tvář nebo štíkovu. Zase se jí začaly rty pozachvívat, slza jí vyprýštěla z oka. Nebožák, pravila hezky nahlas k voskářce paní Hirtové, ale on je na všechno trest boží, na všechno. Vždyť on také nebyl poctivý, nechme to. Kdyby si byl vzal chudou tondu, s kterou měl přece dítě, zdráva v májové noci na koštěti přijela. Zasýpalo to hlasitě za ní a kostnatá ruka mužská položila se jí na rameno. Všichni přítomní trhli sebou a hleděli na paní Rusku a pana Úmíla, který se teď postavil před ní. Natáhl ruku ke dveřům a velel svým sýpavým, ale pronikavým hlasem: ven! Co pak je tam? Tázal se ode dveří druhý pan Úmil, tehdejší malostranský policejní komisař. Holá kostra, suchan, jako jeho bratr. Tady ta čarodějnice se sem vetřela a pomlouvá mrtvé. Má jazyk jako meč. To ona dělá při každém fúnuse, znělo z několika stran. Už svedla rámu si na svatém poli. Jenom honem ven, velel pan komisař a chopil paní Rusku za ruku. Paní Ruska šla štkajíc jako dítě. Takový škandál a při tak krásném funuse mínili zůstalí. Paní Ruska snažila se sice vypravit nějaké slovo ze sebe, ale pan komisař ji vedl neúprosně dál až před dům. Zde kývnul na policejního strážníka. Doveďte tu ženu až k jejímu bytu, aby nedělala při funuse ostudu. Paní Ruska byla zapálena jako pivoňka. Ani nevěděla víc, co se s ní děje. Škandál a tak krásný funus. Učelo teď zas dole na náměstí. Páni Úmílové, synové pana Úmíla, městského písaře, byli, jak vidět, tuze přísní páni. Následujícího dne byla paní Ruska obeslána na komisariát v Mostecké ulici. Tam bývalo živo. Když v létě úřadovali při otevřených oknech, bylo je slyšet přes celou ulici. Spouštěli na každého plnými stavidly. Tenkrát ještě nebylo toho zdvořilého zacházení, které teď policejní výkon zajisté krášlí. A tam stála v mantile a čepci se zelenými stuhami o polednách dne 4. května roku 1840 a něco paní Ruska před přísným panem komisařem. Byla zdrcena, hleděla k zemi, neodpovídala. A když pan komisař přísnou svou řeč skončil a jí řekl, neopovažte se už, jak tě živa na nějaký funus, teď můžete jít, šla. Tenkrát ovšem mohl pan komisař zapovědět i umřít, jakž pak teprve chodit na pohřby. Když vyšla z kanceláře, podíval se pan komisař na nižšího úředníka a prál s úsměvem. Ona za to ani nemůže. Je jako pila, rozřeže, co se jí podloží. Měla by platit daň ve prospěch hluchoněmých, mínil nižší. Zasmáli se hlasitě a byli oba zas v dobré míře. Ale paní Ruska dlouho se nemohla dodělat bývalé dobré míry své. Konečně ji našla. A z popůl roce vystěhovala se ze svého domu a najala sobě byt zrovna vedle oujezdské brány. Tady musel každý funus kolem. A když šel jakýkoliv, vyšla dobrá paní Ruska vždycky před dům a srdečně...

0: Noc s hvězdou.
1: Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, říká se. A opravdu ještě nikdy se mi nestalo, že bych na horách potkal neštěstí, aniž ono tam potkalo mne. Ale po lidech vyjde každou chvíli. A stane se i člověku ženatému, který je právě pro tento stav štěstím přímo zavalen a hýčkán, že sám zdroj jeho blaha na čas zmizí a že tedy řečeno rovnou, jeho žena odjede na kratší anebo delší dovolenou. To jsou pak tvrdé chvíle v bytě zbaveném hudby a jasu. Muž je sám, ba hůř, je opuštěn. Nalhává si ovšem pocit jakési pomyslné svobody, ale zatím neví, jak ji projevit a využít. Vstoupí tedy z přecíně do bytu, aniž by se přezul, pak nezhasne v koupelně, pojídá žemly v chůzi, takže drobí na koberce a to všechno mu připadá opojné, dobrodružné a v jistém smyslu dokonce heroické. Pak si uvaří kávu, nechá hrnek i lžičku na stole a odejde. Léty, dlouhými léty bedlivého pozorování jsem dospěl k závěru, že věci ponechané na určitých místech tam zůstávají. Ještě nikdy se mi nestalo, že by některý z předmětů z vlastní iniciativy nebo prostě ze studu, že překáží, opustil místo, které očividně není místem jeho a odebral se tam, kam patří. Já vím, řeknete mi, že není možné, aby předmětů na nepravých místech ubývalo a já se vás zeptám, jak je tedy možné, že jich tam přibývá. Po třech dnech jsem obklopen více hrnky, než jsem jich mohl použít a použil. Jsou všude. Dokonce i na místech, kam by nikdo, natož pak já, hrnek nepostavil. A totéž se děje s košilemi, kastrůlky, obuví, knihami, lahvemi a všemi drobnostmi denní i noční potřeby. Prostě předmětů přibývá. Kávu už vaříte v nepravé nádobě. Mícháte ji tuškou. Některé skříně nelze zavřít, jiné otevřít. Pod gaučem jsou příbory. Už třetí den nesnídáte, protože nemůžete najít vývrtku. A za vašimi dveřmi je den, kdy zbytky jídel ležící všude přilákají do vašeho bytu zvěř. A tu pojmete šílený úmysl a nápad. Vykonat úklid a obnovit pořádek. Úklid a pořádek jsou slova krásná. Vane z nich harmonie, jistota, klid. Pojem úklidu je vám jasný. To znamená vrátit každou věc na místo jí příslušející. Začnete, ale brzy shledáte, že vaše věci ztratily svá příslušná místa, že vaše místa už zapomněla na své věci a že ve vašem bytě je vůbec mnohem více věcí než míst. Já už zažil řadu takových úklidů. Řadu. A dospěl jsem k názoru, že udržovat denně pořádek je pošetilé a marné. Stejně pošetilé a marné, jako chtít obnovit jej potom po delší době jediným úklidem. Ne. Stanovil jsem si pravidlo. Pravidlo, které vyznávám, respektuji a doporučuji. Pravidlo malého přehledného nepořádku. Malým přehledným nepořádkem nazývám onen stav věcí v bytě, kdy ještě můžete říci, kde která z nich leží, to jest kdy jedna ještě nekryje druhou a nesrůstá s třetí. Kdy můžete kdykoliv pouhým okem, tedy bez přesunování nábytku, posoudit celkovou situaci. A kdy žádný z vašich předmětů ještě nepozbyl svého původního vzhledu, to jest, kdy ještě není pokryt prachem, rzí, mechem, plísněmi, natolik, aby bylo nutno jej dolovat, odškrabávat nebo odsekávat. Budiš pochválen. Malý, přehledný nepořádek dá se udržet i po řadu dnů. Zatímco pořádek nelze udržet ani po několik hodin. A hlavně,

malý přehledný nepořádek se dá poměrně rychle proměnit v poměrný pořádek v případě nutnosti. Například? No, oznámí-li například vaše manželka, že se vrací domů dříve, než původně zamýšlela.